smířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Secession.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Trojníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáků a Kamelotu a přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte jinak jako kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů. Staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Na slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, no co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, co páci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dob. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce podá do...

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Vždyť ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď ze lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

dávno boty zahodil, když brzdili můj chlad. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhaný drát. Když náhle v rukou cítím suchej den a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan. 100 let

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: A tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kojec Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, a dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

vlaky básní. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seiferte.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho struda.
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Tanaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Hurvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera a B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem z našeho archivu. Jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
6: Zdravím.
5: Ano.
6: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
5: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
6: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
5: Dobře.
6: Mějte se hezky, ahoj.
5: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
7: Ano.
5: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
8: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
5: Chrousta.
8: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil zprvu chrousta. To je scénka Stable Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
5: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
5: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
5: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
9: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
5: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
10: Dobré odpoledne, Pavle Kučeroj, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
5: Mm-mm.
10: A já jsem dělal 35 let v energetice.
5: Jo.
10: Tak si dám radši to Bčko.
5: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
5: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
11: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
5: děkuji.
11: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
11: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
7: Mějte ano.
5: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
12: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
12: Rád bych za B.
5: Máme zapsáno. Mm-hmm. A kdo volal?
12: Jarda z Křemence.
5: Výborně, děkujeme.
12: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
5: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
12: Kousek od Konice na Moravě.
5: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
5: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady Květa ze Strážnice.
5: No, dobrý den.
3: Ačko.
5: Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
5: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano. Děkujeme no, pěkně. Jo. Naslyšenou.
7: Ano.
5: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: Náhodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo.
13: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo?
14: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
13: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba.
13: A
14: pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
14: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo.
13: Jo?
14: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No, to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
14: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys jsi vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
14: Smě!

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: ano. Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: to ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Králové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si do Boušce, která se blíží růst Lisiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice!
14: To by byla moc plná.
12: Na našeho dnešního hosta, prosím.
15: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli, přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
16: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
14: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
16: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si tu totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktání.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nejtepleji bylo včera v Plzni 41,5 stupně Celsia. Evropská unie ode dneška zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. A bude převážně polojasno až oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů. Pěkné středeční ráno přeje Andrea Samešová. Do plzeňského pivovaru dnes brzy.

0: ráno dorazila první část takzvaných nádovníků. Velké 15-tunové nádoby budou součástí nové máčírny ječmen ve Sladovně. Vyráběly se v Olomouci, odkud je během nočních hodin převezla specializovaná firma.
1: Vzhledem k velikosti se máčecí nádoby převáží po částech na speciálních přepravních rámech. Transport doprovázela policie, která umožnila třeba průjezd v protisměru tam, kde by jinak neprojel. Doprovod konvoje pak během cesty dočasně odstraňoval dopravní značky. Třeba na ostrůvcích přechodů nebo v okolí kruhových objezdů, kde bránili průjezdu. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, včera překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají 3/4 stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně Celsia. Vyplývá to z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Například na další plzeňské stanici na Mikulce. V Dobřanech na Plzeňsku chyběla do této hranice 0,1 stupně. V Česku je nedostatek soudních znalců, hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení někdy i o měsíce.
2: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
3: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
2: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
4: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
2: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
5: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů. Nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar, rozhodnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Sport. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka grecky kapu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3 a očinili úvodní porážku s Američany. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda si tak udrželi naději na postup do semifinále. Třetí zápas, kterým zakončí skupinu, čeká české mladíky dnes. Ve 23 hodin našeho času se utkají s Finskem. Počasí. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky, teploty 34 až 37, na horách 29 až 32 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno přechodně mírně nepříznivé, během dne dobré a biotrojka, nejvyšší stupeň zátěže.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Losine na Plzeňsku se aktuálně pracuje na silnici 1/20. Opravují se výtluky, projíždíte úsekem s velkou opatrností.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tak jste to právě od Andreje Samešové slyšeli, venku dnes bude nepatrně chladněji než včera, i tak budou teploty do 37 stupňů Celsia a potraviny se v takovém horku kazí rychleji. Za chvilku povíme, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu.
6: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
7: Středa 5. srpna, 5 minut po 5. hodině. Hezké ráno.
6: Český rozhlas Plzeň. Láska.

0: co je to próza?
1: Nějaká nemoc.
2: Hudební nástroj.
3: Nějaký lék?
4: Nějaká část těla třeba?
5: Třeba jméno nějakého státu.
6: Nebo nějaký by to mohl být obchod.
7: Nějaký jméno prezidenta.
8: Já bych řekl nemoc.
9: Kytka?
10: Je to báseň, to napsaná v odstavcích.

0: počasí.
1: V 5 hodin a 17 minut vám řekneme, že v regionu dneska bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Teploty mezi 34 a 37, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno přechodně mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biometeorologická zátěž opět vysoko na stupni číslo 3.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: 5 hodin 21 minut letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jenom několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
3: Za zkažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Všech 171 stanic zapsalo také nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně Celsia. Vyplývá to z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Z Bruselu do Plzně už doputoval certifikát ohledně kandidatury na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Od primátora ho převzali aktéři dobrovolnictví v Plzni a Plzeňském kraji, od kterých podnět vzešel. Jak informuje město na svém webu, na přípravě a realizaci úzce spolupracuje s dobrovolnickým centrem Totem. Jestli Plzeň uspěje, bude jasné v prosinci. Do podzimního boje o křeslo senátora za obvod číslo 9 Plzeň město se přihlásilo 8 lidí, kteří v termínu podali na plzeňský magistrát své kandidátky. Potvrdil to z odboru správních činností Roman Matoušek. Konkrétní jména zatím nezdělil. Volit se bude 9. a 10. října. Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se budou týkat nových žadatelů. Nebudou se vztahovat na ty, kteří už dočasnou ochranu mají. Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka grecky kapu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3 a učinili úvodní porážku s Američany. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda si tak udrželi naději na postup do semifinále. Dnes je čeká klíčový zápas s Finskem. A ještě počasí, dnes bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 37, na horách vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/26 v úseku mezi Stodem a Chotěšovem na Plzni-jihu se opravuje vozovka a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. A dnes ráno se pracuje také na silnici 1/20 u Losiné na Plzeňsku. Projíždějte oběma úseky opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Herce pantomimy přirovnával k živé soše. Sám patřil k nejlepším českým mimům vůbec. Dnes by se Boris Hübner dožil 85 let a právě jemu bude patřit další reportáž. A to už za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň vám i dnes v roli rádia vašeho kraje přeje hezké ráno. Máme 5 hodin a 40 minut. Převtělit se a uniknout pod masku. Toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty. No a právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
4: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek Dule měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stáhl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
4: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
5: Dám celou, komu se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016, bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: kde dneska vystoupí Red Hot Chili Peppers Revival a na co naopak lákají třeba hrady Kašperk a Švihov. I to vám řekneme ještě do 6. hodiny, počkejte si na tipy pro volný čas. Počasí. V regionu dneska bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, teploty mezi 34 a 37, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí, rozptylové podmínky teď ráno přechodně mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré. No a biometeorologická zátěž, ta je i dneska vysoko, na stupni číslo 3.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi i v 5 hodin a 50 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský Prazdroj láká do svého areálu na koncert kapely Red Hot Chili Peppers Revival. Koncert začíná v 8 večer, areál se otevře už v 18 hodin. Hrad Kašper láká na divadlo, folklor a dobré víno. Spolek Kašpar tam vystoupí s představením Slovácko se nesúdí. Začíná v 21 hodin. V Zaxpabu v Plzni vystoupí od 8 večer Hudba Praha. Autem, na kole nebo pěšky, veřejnou dopravou, ale i plavidlem, pokud ho máte, tak se po řece Berounce dostanete k blízkosti hradu Krašov. To je výčet, jakou cestu můžete na hrad zvolit, a ten si také můžete prohlédnout, a to každý den v čase mezi 10. a 18. hodinou. Inspiral Garden, to je název festivalu, na který můžete zajít do Šafaříkových sadů v Plzni. No a Státní hrad Švihov zve na výstavu Domova dětí a mládeže Klatovy. Během otevírací doby hradu si můžete prohlédnout tajemné bytosti šumavských lesů a postavy z místních pověstí. Narazíte na malované obrázky, keramické figurky i vyprávění o místních strašidlech. Tato výstava je přístupná do 30. srpna. 5 hodin, 51 minut, za chvilku další zprávy a s nimi Andrea Samišová.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: U Žihobců na Klatovsku hořel les, na uhašené místo stále dohlíží hasiči. Na 12 místech Česka teploty překročily 40 stupňů. Fotbalisté Sparty na 7. pokus dolali francouzský Lyon. A bude převážně polojasno až oblačno, teploty až 37 stupňů. Příjemné ráno u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Hasiči stále hlídají místo po rozsáhlém požáru u Žihobců na Klatovsku. Oheň se včera začal šířit v lese ve špatně přístupném terénu od 13. hodiny mezi Šimanovem a Kakánovem. Celkem se jednalo zhruba o 6 hektarů plochy. Dnes si přesně zaměří drony. Na doutnající oheň a drobná ohniska dohlíželo přes noc asi 30 převážně dobrovolných hasičů. Uvedl to velitel zásahu Aleš Bucifal. Včera oheň likvidovalo celkem 16 jednotek, tedy asi 150 hasičů, a pomáhal i vrtulník s bambivakem. Škoda ani příčina zatím nejsou známy. Všech 170

0: Jedna českých meteorologických stanic včera zaznamenalo teplotní rekord. Polovina z nich pak překonala nebo dorovnala svá historická maxima. Teploměr ukázal na 12 místech republiky více než 40 stupňů Celsia. Na Moravě úplně poprvé v historii.
1: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziroční inflace stoupla na 1,8%, a to hlavně kvůli vyšším cenám pohonných hmot, kde se z části projevil i konec vládní regulace. Konečnou hodnotu červencové inflace Český statistický úřad oznámí 11. srpna. V červnu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,5%. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
2: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty po obratu porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Vyhráli nad tímto francouzským soupeřem na 7. pokus. Odveta se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahce Istanbul, anebo Štýrský Hradec. Počasí. Ráno bude ještě při přechodně zvětšené oblačnosti doznívající přehánky, během dne polojasno až oblačno, odpoledne a večer ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné, na jihu kraje srážky četnější. Teploty dnes 34 až 37, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný západní vítr, rozptylové podmínky dobré a biotrojka, nejvyšší stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 přibylo omezení na Rokycansku mezi kilometry 48 a 62 ve směru na Plzeň. Vyjeli pracovníci údržby. Upravuje se zeleň u dálnice. Přizpůsobte proto rychlost jízdy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné ráno, máme 5 minut po 6. hodině. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála v červenci poprvé v kariéře závod světového poháru.
7: Tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále. Tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
6: No a teď už se Marie Horáčková připravuje doma v Plzni na finálový závod 8 nejlepších střelkyň v Mexiku. My se za ní vypravíme za pár minut. No a počkejte si i na dnešní kalendárium. Dneska je středa, 5. srpna.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, Rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu. Nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone třetí nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli jednu zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50. slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.
4: A jak povíme za chvíli, ten den bude i dneska tropický. Teď je v regionu oblačno až polojasno, na Plzeňsku a Rokycansku místy přehánky. Aktuální teploty mezi 18 a 23 stupni. No.

0: Co se týče počasí, i dneska bude nadále velmi teplo s možností přeháněk nebo bouřek. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Ráno budou při přechodně zvětšené oblačnosti doznívat ojedinělé přehánky, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a odpoledne a večer se budou tvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to i silné. Na jihu budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty je mezi 34 a 37, na horách do 32 stupňů Celsia, k tomu slabý během dne mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut schází do půl sedmé, přejeme hezké ráno. Mistryně světa Marie Horáčková vyhrála v červenci v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru, čímž se nominovala na finálové klání do Mexika. Teď odpočívá a trénuje doma v Plzni, kde ji také čeká poslední srpnový víkend mistrovství České republiky. S lukostřelkyní klubu Arkus Plzeň si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na plzeňské střelnici klubu Arkus Plzeň se bavíme s mistryní světa Marií Horáčkovou, ale teď už nejenom mistryní světa, ale také vítězkou světového poháru. Tak už jste to po těch 2-3 týdnech stihla vstřebat, tenhle ten velký úspěch?
2: Jo, stihla jsem vstřebat. Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní. Tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Co se týká třeba respektu soupeřek, vnímáte to, že jste se zase po nějakém čase se ukázala, že tady jste a že máte svoji sílu, že s vámi prostě musí počítat?
2: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat. Pak jsem dostávala i zprávy třeba i přes vedoucí reprezentace od bývalého korejského trenéra, který šel přes Vietnam až teďka do Indie, a od spousty i jiných trenérů, který jeden Brit třeba se tam zastavil a říkal: "Já jsem se šel koukat na tu naší Penny, no ale když jsem tě viděl střílet, no já jsem tam musel zůstat. To je tak hezký, to je tak dobrý, já jsem ti tak fandil, ty jsi to tak otočila." No to je jako super, takže tohle to je asi jedno za mě z těch nejvíc jako srdnatých zážitků tam, který se staly. Tady ta soudržnost.
1: Je to běžné, že se nejlepší lukostřelkyně světa podporují, berou se za kamarádky třeba?
2: Myslím si, že ne úplně všichni, ale že to tím, že se potkáváme v podstatě pravidelně, vždycky je to takového půl roku intenzivního, kdy se potkáváme na těch závodech a jsou to pořád stejní lidé, takže si myslím, že za ty léta si tam každý najde sobě nějakého příjemnějšího člověka, z kterého se třeba může vyvinout i hlubší přátelství.
1: To vítězství v Madridu pro vás znamená nominaci automaticky do toho finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň světa. Čeká vás tenhle závod v polovině září. Jak moc vám to vlastně změnilo plány do zbytku sezony?
2: Já jsem s tím trošičku ne jako úplně počítala, ale nechávala jsem si tam na to volné místo. Rozhodně posouvám trošku pauzu. Teďka jsem si dala pauzu trochu po Madridu a musím teďka zase na 4 týdny před tím Mexikem zabrat šponu do tréninku. A zkrátilo mi to tu zářijovou pauzu, ale myslím si, že na to si nebudu stěžovat.
1: Ještě před tím finále světového poháru se koná na konci srpna mistrovství České republiky u vás doma, tady vlastně v Plzni ho pořádá váš oddíl Arkus Plzeň, tak to budete brát jako takovou dobrou přípravu na finále světového poháru v Mexiku.
2: Já bych rozhodně i chtěla pozvat všechny posluchače, ať se přijdou podívat do Šafaříkových sadů na finále, a já to beru jako přípravu na to Mexiko a myslím si, že je to hezky i časově naplánovaný, takže si užiju tady republiku v domácím prostředí, kde je to poměrně pro nás náročný, ale strašně se na to těším.
1: Zvena domácí šampionát v lukostřelbě Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hasiči stále hlídají místo po rozsáhlém požáru u Žihobců na Klatovsku. Oheň se včera šířil v lese v těžko přístupném terénu. Celkem se jednalo zhruba o 6 hektarů plochy. Dnes si přesně zaměří drony. Na doutnající oheň a drobná ohniska dohlíželo přes noc asi 30 převážně dobrovolných hasičů. Uvedl to velitel zásahu Aleš Bucifal. Co bylo příčinou požáru, zatím není jasné. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují modernizaci tří ulic na novém sídlišti. Jedná se o ulici Karla Čapka, Silvánova a Suchanovova. Náklady jsou zhruba 40 milionů korun. Jak potvrdil starosta Josef Oleček z ODS, hotovo by mělo být začátkem příštího týdne. Čeští parašutisté se v Klatovech pokusí překonat národní rekord v počtu parašutistů spojených za volného pádu. Současný rekord z roku 2019 činí 41 spojených lidí. Nově se chce zapojit zhruba 55 parašutistů. První pokusy mohou lidé sledovat už dnes kolem 9. hodiny. Soud se dnes znovu vrátí k případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrátí kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikty nižších soudů zrušil. Knížák mezitím zemřel u soudu, ho proto zastoupí advokát. Pět českých tenistů bude dnes bojovat o postup do třetího kola na Masters v Kanadě. V Montrealu se představí Karolína Plíšková, Linda Nosková, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. V Torontu čeká druhé kolo Jakuba Menčíka. A ještě počasí. Dnes čekejte zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti doznívající přehánky, během dne polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Na jihu kraje srážky četnější. Teploty dnes 34 až 37, na horách do 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Železné Rudě platí dnes omezení na hlavním tahu 1/27 mezi Alžbětínem a státní hranicí, kde pracují silničáři. Na dálnici D5 se provádí práce údržby zeleně na Rokycansku, a to obousměrně mezi kilometry 48 až 62. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Plzeňské pěvecké sbory Kajetán a Malý Kajetán dosáhly na mezinárodním festivalu v polském Krakově mimořádného úspěchu. Oba sbory zvítězily ve svých kategoriích a navíc Kajetán se stal absolutním vítězem. Zároveň se tak kvalifikoval na světovou soutěž v Tokiu. Dneska dopoledne přivítáme ve studiu hned tři zástupkyně těchto sborů. Rozhovor si poslechněte po 10. Pojď dál.

0: chápu smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, rychlostní kanoista, olympijský vítěz a držitel dalších 5 olympijských medailí Josef Dostál. Dozvíte se například i to, jak ho ve vztahu ke sportu změnilo otcovství.
2: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlíkovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla tý její kariéře nějak dál posouvat.
1: Celý rozhovor s Josefem Dostálem i o pytlíkování si poslechněte po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Kdo to byl František Maloch a jaké scenérie nabízí naučná stezka, která je po něm pojmenovaná? Vydat se na ní můžete kousek od Plzně a další detaily připojíme ještě do 7. hodiny. Připojíme také předpověď počasí na dnešek. 6.41. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Příjemné středeční ráno, máme 6:45.
1: Počasí.
0: Ráno budou při přechodně zvětšené oblačnosti doznívat ojedinělé přehánky, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a odpoledne a večer se budou tvořit ojedinělé přehánky nebo bouřky, a to i silné. Na jihu budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 34 a 37, na horách do 32 stupňů Celsia, slabý během dne mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň.

0: Máte rádi procházky? Možná by vás mohla zajímat naučná stezka po stopách Františka Malocha. Najdete ji na levém břehu řeky Berounky a napojit se na ní můžete na Plzeňské Bílé hoře, odkud dojdete až do obce Drustová na severním Plzeňsku. Detaily o botanikovi Františku Malochovi řekl kolegyni Anděle Blaškové archeolog Filip Kasl.
1: František Maloch byl významný český botanik. On tedy vlastně ve skutečnosti svou profesí byl učitel, ale ve svém volném času se věnoval botanice, a to natolik nároživě, že vytvořil mnoho herbářů a velká část z nich je po různých muzeích v Čechách.
2: Horní Sloupnice v okrese Svitavy v Pardubickém kraji je místo, odkud František Maloch pocházel. Narodil se v roce 1862. Jako učitel působil například v Třemošné na severním Plzeňsku. Zemřel v Plzni v roce 1940. Naučná stezka, pojmenovaná po něm, má 9 kilometrů.
1: Stezka má 11 zastavení, přičemž 5 jich je věnováno místní flóře, 5 historickým souvislostem a 1 zastavení je věnované přímo Františku Malochovi.
2: Zajímavé je i okolí stezky, a to především z hlediska archeologie.
1: Jsou to třeba jakési sejpy v záhybu řeky Berounky naproti obci Bukovec, kde to jsou vlastně sejpy, které známe třeba z rýžování zlata nebo stříbra. A my vlastně nevíme, co tady v Berounce jako dělají, protože zde se získávalo železo, takzvané limonity, nikoliv vlastně zlato, ale máme v záznamech doklady, že plzeňští kdesi získávali zlato ve okolí Plzně a nikdo nevěděl kde, a je možné, že tyto naše sejpy právě souvisí s tím tajemným rýžováním zlata ve středověku.
3: Se budeme držet naučné stezky a vyrazíme tedy k jednomu ze zastavení. My jdeme na úseku, který se dá říct, že je na stezce tím nejkrásnějším.
1: Zde, když se podíváme, tak vidíme, že jsme v takovém malebném údolí řeky Berounky, kdy se řeka zařízla do tohoto údolí, a je zde vlastně několik krásných skalek, ze kterých je i nádherný výhled a celkově vidíte nádherný pohled.
3: Tak a my zase vyrazíme dál.
1: Ano, teďko právě procházíme sice po naučné stezce, která vznikla vlastně až v roce 2003, nicméně současně jdeme i po jedné z nejstarších turistických tras na Plzeňsku.
3: Může něco turisty na cestě překvapit?
1: Může, a často to bývá velké stádo muflonů.
3: Co v tom případě mají dělat? Tiše pozorovat?
1: Tiše pozorovat a pokud možno nepouštět pejsky.
3: My jsme došli na zastavení, kde se nachází zřícenina hradu Věžka.
1: V literatuře se lze dočíst, že se jedná o pozůstatky malého šlechtického hrádku, ale on ve skutečnosti to byl velký významný šlechtický hrad rodu Švamberků, kteří měli v erbu labuť. Ovšem bohužel už se z něj mnoho nedochovalo, proto to působí jako takový malý hrádek, ale byl to významný šlechtický hrad. A ještě vlastně počátkem 80. let 20. století se zde nacházel pozůstatek portálu gotického a docela dost vysokých zdí, ze kterých už zde toho moc k vidění tedy bohužel není.
3: K Věžce se vážou i nějaké pověsti. Věděl byste nějakou?
1: Že se tam dá najít poklad. Ovšem, vzhledem k tomu, že tam proběhl rozsáhlý archeologický výzkum, tak už si myslím, že současný hledač pokladů už tam nenajde zhola nic.
2: Seznamuje s naučnou stezkou po stopách Františka Malocha archeolog Filip Kasl. Anděla Blašková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nové veřejné osvětlení i kanalizace budou po rekonstrukci v Nádražní ulici v Horšovském Týně. Viktoria Plzeň umožní fanouškům prohlídku stadionu ve Štruncových sadech. Do měsíce dnes narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety a bude převážně polojasno až oblačno, teploty až 37 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují modernizaci Nádražní ulice. Město ji předělává souběžně s opravou průtahu 1/26, kterou má na starost ředitelství silnic a dálnic. Více k městské investici dodává starosta Josef Holeček z ODS.
3: My jako město jsme spoluinvestorem, takže za námi jdou investice do chodníků. My jsme samozřejmě toho využili, takže jsme zrekonstruovali kanalizaci a vodovodní řady a pochopitelně, když je to takhle rozbitý, tak jsme tam vyměnili i nové moderní veřejné osvětlení. To bude, dejme tomu, snad do konce srpna. Uvidíme.
2: Fotbalová Viktoria Plzeň otevře fanouškům stadion ve Štruncových sadech. Komentované prohlídky se uskuteční během venkovních zápasů A týmu. První už tuto sobotu 8. srpna. Zájemci se podívají do VIP zóny s trofejemi, ale i na další místa, říká mluvčí klubu Václav Hanzlík.
4: Vyzkouší si místo přímo v tiskové místnosti, kde sedí hlavní trenér a hráči během tiskových konferencí, tam se můžou vyfotit. Vezmeme je do klubového archivu, místo plné cenných artefaktů, do videomístnosti, kde hráči absolvují videoporady a

0: Samozřejmě to nejatraktivnější budou přímo u trávníku Dusan Areny, budou si moct sednout na lavičku náhradníků.
1: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Stále ale nedostala tolik, kolik pro ni ve svém návrhu státního rozpočtu žádala bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O více peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být dnes v 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
2: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
3: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
2: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
1: Česká tenistka Sarah Bejlek končí na turnaji Masters v Kanadě ve druhém kole. Prohrála s Polkou Švjontekovou 0-6 a 3-6. Kateřina Siniaková skrečovala zápas ve třetím setu v zápase s Rachimovovou z Uzbekistánu. Naopak dál postupuje v Torontu Nikola Bartuňková 6-3 a 6-4 z dola Dánku Tausonovou. V Montrealu si zahraje třetí kolo Jiří Lehečka, v českém derby porazil Víta Kopřivu 6-4 a 6-2. Počasí. Ráno se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti objevit doznívající přehánky, během dne polojasno až oblačno, odpoledne a večer ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné, na jihu kraje srážky četnější. Teploty 34 až 37, na horách 29 až 32 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr a biozátěž na nejvyšším třetím stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Tachovsku se pracuje na silnici druhé třídy mezi Stříbrem a Benešovicemi, kde se provádí oprava povrchu vozovky. A pracuje se také na dálnici D5 na Rokycansku mezi kilometry 41 až 62 ve směru na Plzeň. Jedná se o sekání trávy a údržbu travních porostů. Přizpůsobte proto rychlost jízdy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné ráno vám přejeme, máme 5 minut po 7 hodině, cizí jazyky a kultura, i o tom je příměstský tábor v Kyšicích u Plzně. Kolik zahraničních dobrovolníků tam letos pomáhá a s čím vším děti z Česka seznamují, to budeme zjišťovat za několik okamžiků. Jinak přejeme hezkou středu, dneska je 5. srpna.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Proč spí rodiče v jedné společné manželské posteli? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Ještě předtím tematická báseň Tolerantní muž. Vyhnala ho z postele, protože furt chrápe. On to přijal dospěle, řekl, že to chápe. Nahradil ho jejich pes, při spaní jen funí, k paničce na lože v les a už zůstal u ní. Manžel chodí do boudy, tam si v klidu chrápe. Žádný případ pro soudy, on to prostě chápe.

0: Proč spí rodiče v jedné společné manželské posteli?
1: Protože se mají rádi a protože se milují. Protože když jsou manželé, tak nemusí utrácet za dvě postele a můžou spát spolu.
2: Nemají peníze, takže si koupili tu jednu společnou.
3: Protože jim je zima, když jsou sami.
4: Chtějí mít děti.
5: Chtějí mít sex.
6: Mají se rádi.
7: Aby si udrželi svůj vztah.
8: Protože se milují.
9: Aby mohli

0: Včerejší počasí přepisovalo historické tabulky a co nás čeká dneska?
1: Počasí.
0: To právě teď probereme s meteorologem Tomášem Vejvoudou. Jak to počasí vypadá aktuálně? Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tak momentálně většinou polojasno, na východě kraje může být až oblačno a výjimečně se zde objevují i slabé rozmívající přehánky. A co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia.
0: A přes den se dneska už dostaneme pod 40.
2: Ano, tak už ty teploty budou o něco nižší, ale i stále nás čeká tropický den. Během nebude převažovat polojasno až oblačno a v odpoledních a večerních hodinách se budou tvořit ojedinělé přehánky nebo poušky. Zejména na jihu kraje pak mohou být i silné, s možností přívalových srážek, nárazy, silnějšími nárazy větru nebo také kroupami. A právě na jihu a jeho východě kraje očekáváme srážky obecně četnější. A ty nejvyšší denní teploty, již tedy budou o něco oproti včerejšku něco nižší, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 34 do 37 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 29 do 23 stupňů Celsia a i proto je v platnosti výstraha před vysokými teploty, ale již jen s nízkým stupněm nebezpečí. A očekáváme také silnou a na řadě míst vzhledem k dlouhotrvající vlně veder až velmi silnou zátěž teplem. A co se týče ještě větru, tak k tomu povolené během dne mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
0: No a v příští hodině si popovídáme i o zítřku. Zatím děkujeme a přejeme hezké ráno, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 22 minut. Instruktoři z několika zemí letos dorazili na příměstský tábor v Kyšicích u Plzně. Dětem představují své jazyky a ukazují jim například i hry, se kterými vyrůstali. Ve čtvrtek pak můžou lidé přijít na veřejné multikulturní setkání v Kyšickém komunitním centru u Kobesů. O táboře a setkání s dobrovolníky si právě teď budu povídat s organizátorkou tábora Marií Muchkovou. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy ten tábor pořádáte 3. rokem. Kolik dobrovolníků letos přijelo a ze kterých zemí?
1: Letos přijelo 8 dobrovolníků. Máme tady dobrovolníky z Francie, 2 děvčata z Ukrajiny, Finsko, Španělsko, Rumunsko. Tak a toť vše.
0: A už mě zajímá, jak probíhá takový běžný den na táboře a co se děti od těch dobrovolníků vlastně učí.
1: Ten tábor probíhá v komunitním centru, kde máme i psychoterapeutickou poradnu, takže my se zaměřujeme během toho tábora i na prevenci duševního zdraví. A dobrovolníci, kteří přijeli, mají nějaký takový jako background v psychologii, takže se snažíme dělat takový jakoby emoční poznávání a to dopoledne máme spíš takový strukturovaný a vzdělávací i nějaký cizí jazyk. A odpoledne je takový volnější, kdy děti právě se seznamujou s dětství dobrovolníků, jaký hry měly, aktivity a takový víc jako zábava a sranda.
0: S ohledem na to aktuální počasí poléváte děti studenou vodou a máte zásoby zmrzliny?
1: Ne, my jezdíme do Dýšiny ke Klabavě, tam je nádherný prostředí, takže my to tam máme krásně vychytaný.
0: Pro zájemce jste připravili 2 setkání s dobrovolníky. Kdy můžou lidé přijít a co se vlastně dozvědí?
1: Můžou přijít zítra ve čtvrtek, kdy vlastně každý dobrovolník bude představovat nejen svoji zemi, ale i jak se mu tam žije, jaká je tam situace a nějaký zajímavosti, možná a je tam prostor na doptávání se. A pak máme v pátek, příští týden 14., kdy už se s dobrovolníky budeme loučit, přijede písničkář Ondřej Krpa, který zahraje a pak si všichni posedíme u táboráku a lidi vemou kytary, možná bušty a prostě posedíme.
0: Ještě prosím připomeňte přesné časy obou setkání.
1: Ano, vždycky v 5 hodin to začíná.
0: Dodává Marie Muchková, za veškeré informace děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: I vám, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni se znovu objevili podomní prodejci energií. Dva muži obcházeli byty v Plaské ulici a tvrdili, že jsou z ministerstva a řeší zastropování cen energií. Informovala o tom mluvčí strážníků Jana Pužmanová. V Plzni platí zákaz podomního prodeje. Lidé by neměli nevyžádaným návštěvám otevírat ani jim vydávat jakékoliv dokumenty. Horská chata na Čerchově může být komunálním projektem roku. Byla nominována do 12. ročníku celostátní soutěže, kterou organizuje časopis Moderní obec. Výsledky budou oznámeny 22. září. Horská chata je také zařazena do soutěží Stavba roku Plzeňského kraje a Stavba roku České republiky. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů. Nebudou se vztahovat na ty, kteří už dočasnou ochranu mají. Čeští hokejisté do 18 let porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Německo 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda si tak udrželi naději na postup do semifinále. Dnes je čeká klíčový zápas s Finskem. A ještě počasí. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky. Na jihu kraje srážky četnější. Nejvyšší teploty 34 až 37. Na horách do 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 pozor před Prahou, na 5. kilometru u Rudné stojí porouchané auto. V Plzni počítejte s omezením na křižovatce Dobřanská a Univerzitní u Darebáka, která prochází rekonstrukcí. A na Plzni severu na silnici z Nevřeně na Příšov se dnes provádí úprava krajnice a příkopu, buďte proto za volantem opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dotace Plzeňského kraje na obnovu fasád Sýpky a hotelu Šumava v Horšovském Týně, nové využití bývalých jeslí v Hrádku a nedělní akce v Podmokelské synagoze. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvíli.

0: Večerem se nechte hýčkat až za pár hodin. Teď vás hýčká naše dobré ráno a na hodinách máme 7 hodin, skoro 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Rada města Horšovský Týn schválila přijetí dotace 1 milion korun od Plzeňského kraje na opravu fasády bývalého hotelu Šumava. Rekonstruovaná budova od dubna letošního roku slouží jako turistická ubytovna a město zde nabízí k pronájmu společenský sál. Novou fasádu dostane také západní a severní průčelí sýpky číslo popisné 129, na kterou kraj přispěje dotací ve výši 500 000 korun. Dočtete se ve zpravodaji města Horšovský Týn. V budově bývalých jeslí v Hrádku u Rokycan bude od září fungovat nová dětská skupina. Rodiče s dětmi už měli možnost prohlédnout si rekonstruované prostory, pohrát si tam s hračkami a vzájemně se seznámit. K budově patří také zahrada, která bude důležitou součástí každodenního programu dětí. Zařízení je určeno především pro děti do 3 let. Informují o něm Hrádecké noviny. Synagoga v Podmoklech u Sušice ožila několika prázdninovými akcemi. Podrobně je přibližují Sušické noviny. V neděli 9. srpna se koná poslední z nich, tentokrát na vážnější téma. O židovském pohřbívání, významu jednotlivých rituálů a úloze pohřebního bratrstva povypráví Chaim Kočí, předseda Chevra Kadisha v České republice. Přednáška začíná ve 14 hodin, po jejím skončení si zájemci budou moci prohlédnout také podmokelský židovský hřbitov.

0: Pro všechny milovníky přírody tady máme příručku Stromy. Rozpoznejte snadno 100 druhů. Za chvilku ji zkuste vyhrát v telefonické soutěži. Počasí. Během dne dneska bude převažovat polojasno až oblačno, odpoledne a večer se budou tvořit ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Na jihu budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 34 a 37, na horách do 32 stupňů Celsia, slabý během dne mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. No a na hodinách tam máme bez pár sekund 7:45.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio

0: Na obálce knížky, kterou právě teď držím v ruce, se píše: v tomto atlase se můžete seznámit se stovkou stromů a keřů, které rostou v lesích, parcích a zahradách střední Evropy. Portréty jednotlivých druhů doplňují překvapivá fakta a zajímavosti. Zkuste nahlédnout do pozoruhodného světa stromů. Čím více se o nich dozvíte, tím více vás budou fascinovat. Poznávání stromů bude také bavit zvídavé děti. Ta knížka je pro všechny milovníky přírody a nese název Stromy rozpoznejte snadno 100 druhů a vydalo ji nakladatelství Kazda, které je v tuto chvíli věnovalo do telefonické soutěže. Číslo k nám 221 554 222 pro vás, kteří o tuto cenu máte zájem. A teď už směřuji k soutěžní otázce. Zimnář je druh jasanu, habru anebo ořešáku? Neváhejte dlouho a dejte nám vědět na čísle 221 554 222. Hezké ráno, kdo tam je?
1: Dobrý den, u telefonu Petr.
0: Petr, Petře, zdravím vás, tak povídejte.
1: Já si myslím, že to bude druh jasanu.
0: Druh jasanu? No jasan.
1: Výborně, to bude dobrá, když se to líbí.
0: Vy znáte se ve stromech, nebo ne?
1: Já úplně moc ne, ale dceři se to bude líbit, a se o to zajímá.
0: No a když jdete přírodou, zaujmou vás stromy až do té míry, že se třeba u některého z nich zastavíte a užíváte
1: ale
0: si pohled na něj a podobně?
1: To určitě 100%.
0: Bezva. Tak ať má vaše dcera z knihy radost, gratuluju, vydržte mi chviličku ve spojení a přeju krásný den. Naschledanou.
1: Vydržím, děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

0: Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
3: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Plzni opět obcházeli byty podomní prodejci energií. Klatovské letiště se stane dějištěm významné sportovní události. Zpřísňují se podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty až 37 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. V Plzni se opět objevili podomní prodejci energií. Dva muži obcházeli byty v Plaské ulici do chvíle, než jedna z obyvatelek zavolala městskou policii. Informovala o tom mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Muži tvrdili, že jsou z ministerstva a řeší zastropování cen energií. Zároveň po ženě požadovali i vyúčtování za elektřinu a plyn. Následné vyšetřování ukázalo, že se jedná o muže ve věku 23 a 37 let, kteří připustili, že zjišťují výši záloh za energie a zároveň nabízejí výhodnější dodavatelské služby. V Plzni platí striktní zákaz podomního prodeje. Lidé by proto takovým návštěvám neměli otevírat ani jim vydávat jakékoliv dokumenty. Čeští parašutisté se dnes v Klatovech pokusí překonat národní rekord v počtu lidí spojených za volného pádu. Současný rekord z roku 2019 je 41 spojených parašutistů. Dnes se do formace plánuje zapojit zhruba 55 lidí. První pokusy je možné sledovat už kolem 9. hodiny.
5: Přípravy na nový rekord trvaly podle spoluorganizátorky Martiny Vaváčkové 2 roky a zapojilo se do nich téměř 90 parašutistů. Za sebou mají tisíce seskoků i trénink v největším větrném tunelu na světě. Pokusné seskoky začnou zhruba kolem 9. hodiny ráno a budou celý den. Pokračovat pak budou ještě i zítra a v pátek. Sklatofitka Englová, Český rozhlas.
4: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie je nově získají pouze žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se netýkají lidí už s udělenou ochranou. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítá.

0: odmítal.
1: Oceňuji, že se nám podařilo najít zhodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
0: Podle údajů ministerstva je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knižáka bude dnes znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 10. Informoval o tom server iRozhlas. Případ se týká Knižákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmu Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knižák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci července zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Jednání bylo původně nařízené ještě za jeho života. Tehdy se ale omluvil kvůli zdravotním důvodům. Sport. Fotbalisté Hapoelu Berševa v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zdolali doma 1-0 Crvenu zvezdu Bělehrad. Poražený z dvojzápasu se střetne ve čtvrtém předkole Evropské ligy s Viktorií Plzeň. Podobně jako Plzeň čeká na možného soupeře i Hradec Králové, který ale musí ve třetím předkole Evropské ligy přejít přes Bešiktaš Istanbul. Úspěšný vstup do pohárové Evropy má za sebou pražská Sparta. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zdolala doma francouzský Lyon 2-1. Počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se mohou ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky i silné. Na jihu kraje se očekávají srážky četnější. Teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů. Povane slabý, během dne mírný západní vítr a biozátěž na nejvyšším třetím stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 pozor, na 7. kilometru za Prahou ve směru na Plzeň. Auto srazilo srnu, omezení platí u středových svodidel. Na 5. kilometru u Rudné ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/27 se dnes provádí údržba povrchové kanalizace. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pátý srpnový den roku 2026 je v plném proudu. Přejeme vám hezkou středu na hodinách aktuálně 6 minut po 8 hodině. Dnešní vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, zamíří do zvířecí říše. Martin Písařík vám už za chvilku přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Jak se změnila plzeňská městská knihovna za 150 let své existence a mají ještě podobná zařízení v dnešní moderní době plné online služeb vůbec smysl? Tak právě o tom si budeme povídat za chvilku. Přejeme vám i nadále hezký den. Hodiny ukazují 8 hodin a 14 minut.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 8 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Další tropický den před námi. Během dne bude převažovat polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se budou tvořit ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Na jihu budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty je mezi 34 a 37 stupni Celsia. Na horách by mělo být do 32 stupňů. Slabý během dne mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozítří bude ztracený mezi desítkami tisíc fanoušků v Praze na Letné. Teď vám zpíval u nás Marek Ztracený v 8 hodin a 22 minut. Výstavou si připomíná knihovna města Plzně 150 let své existence. Panely mapující její historii, vývoj, současnost i budoucnost si můžete prohlédnout až do 25. srpna v Kopeckého sadech. My teď tohle knihovnické téma probereme s Lenkou Kotroušovou z ředitelství knihovny města Plzně. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A prosím, na úvod řekněte něco málo k té výstavě.
1: Ta výstava ukazuje návštěvníkům historii knihovny od úplných začátků v roce 1876, kdy se celá knihovna vešla do jediné skříně, byla tenkrát v budově tehdejšího reálného gymnázia, přes celou její historii, rozvoj za první republiky, potom takový útlum za protektorátu, co se dělo za komunistického Československa, změny po sametové revoluci, automatizace až do dnešních dnů. A druhá polovina potom představuje hlavně jednotlivé naše knihovny a jejich služby. Každá ta naše knihovna je taková trošičku jiná, trošičku speciální, takže si tam každý podle toho třeba, kde bydlí, může najít tu svoji.
0: I v návaznosti na to, co jste právě teď řekla, jak se ta plzeňská knihovna za těch 150 let proměnila? V čem vy osobně vidíte ten největší rozdíl?
1: Ta knihovna se proměnila samozřejmě v první řadě svojí velikostí, protože, jak jsem říkala ze začátku, tam bylo pár tisíc knížek. Dneska máme síť po celé Plzni, hlavní budovu, potom v každém velkém obvodě je velká knihovna a na okrajových částech města jsou malé pobočky. Kromě toho jezdí ještě pojízdná knihovna, bibliobus. A potom se samozřejmě proměnily i ty služby, protože už zdaleka nepůjčujeme jenom knížky, ale půjčujeme třeba deskové hry, audioknihy, samozřejmě dneska už e-knihy nebo i e-audioknihy ke stažení. Nejsme jenom půjčovna, takže se u nás lidi scházejí, můžou přijít na besedy, přednášky, různé semináře. Můžou se tam scházet třeba maminky na mateřské a spoustu dalších věcí děláme.
0: Předpokládám, že tu otázku, kterou teď vyřknu, neslyšíte poprvé. Mají knihovny a podobná zařízení v téhle moderní době, kde vládnou online sítě, ještě svoje místo?
1: Neslyším ji poprvé. A já si naopak myslím, že právě jako naopak mají své místo, protože přivádějí lidi z toho online prostoru do reálného prostoru, kde se scházejí spolu. Jak jsem říkala, u nás se třeba scházejí jako rodinky s dětmi, seniori a právě, že se v úvozovkách odlepí od těch mobilů, mluví spolu lidi mezi sebou, mluví knihovníci, třeba můžou seniori přijít, poradit se, jak třeba zrovna s tím chytrým telefonem zacházet, to je také jedna ze služeb, které děláme. Takže já si myslím, že naopak možná s online prostorem ten reálný fyzický prostor, kde spolu lidi budou mluvit face to face, bude čím dál důležitější.
0: A že u vás nemusí být jenom maminky na mateřské, ale i tatínci na rodičovské?
1: Samozřejmě, pardon.
0: Ne, to se vůbec nic neděje, to jenom abychom byli tak jako genderově vyvážení. Budete těch 150 let slavit ještě nějakou další akcí a co dalšího ještě pro nás připravujete?
1: My ještě připravujeme publikaci o historii knihovny, ta by měla vyjít v prosinci ve spolupráci s archivem města Plzně. A takovou úplně největší akcí, kterou jsme dostali jako dárek k narozeninám od města Plzně, je rekonstrukce hlavní budovy. Ta začne v říjnu a celá ta budova by se měla udělat úplně nově. Jak to bude vypadat, to třeba ukazuje poslední panel té naší výstavy. Tam jsou vizualizace architektonického studia.
0: To jste udělala krásný oblouk. Z ředitelství knihovny města Plzně se ozvala Lenka Kotroušová. My za to děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju. Naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hasiči přes noc hlídali místo po rozsáhlém požáru u Žihobců na Klatovsku. Oheň se včera šířil v lese v těžko přístupném terénu. Jednalo se o zhruba 6 hektarů plochy. Dnes si přesně zaměří drony. Na doutnající oheň a drobná ohniska dohlíželo přes noc asi 30 převážně dobrovolných hasičů. Uvedl to velitel zásahu Aleš Bucifal. Co bylo příčinou požáru, zatím není jasné. V Plzeňském kraji se opět hledají adepti na cenu křesadlo. To vyhlašuje dobrovolnická regionální agentura a nominace je možné poslat do konce září. Cílem je najít dobrovolníka, který svými aktivitami pomáhá lidem nebo svému okolí na území Plzeňského kraje. Součástí nominace musí být i stručný popis činnosti a důvod, proč si dotyčný ocenění zaslouží. Čeští parašutisté se dnes v Klatovech pokusí překonat národní rekord v počtu lidí spojených za volného pádu. Současný rekord z roku 2019 je 41 spojených parašutistů. Dnes se do formace plánuje zapojit zhruba 55 lidí. První pokusy je možné na klatovském letišti sledovat už kolem 9. hodiny. S měsícem by se už za několik minut měla srazit vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být podle nich v 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy. 5 českých tenistů bude dnes bojovat o postup do třetího kola na Masters v Kanadě. V Montrealu se představí Karolína Plíšková, Linda Nosková, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. V Torontu čeká druhé kolo Jakuba Menšíka. A ještě počasí. Dnes bude v regionu většinou polojasno až oblačno. Odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky. Na jihu kraje srážky četnější. A nejvyšší teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů. Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 buďte opatrní u Rudné ve směru na Prahu. Na 5. kilometru před hlavním městem stojí porouchané auto. Na jižním Plzeňsku u Lužan na hlavním tahu 1/27 se provádí údržba povrchové kanalizace. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Půlkolatiny dneska slaví herečka Jana Plotková. Za chvilku uslyšíte, čím může být inspirací každému, kdo se chystá na zahraniční dovolenou. Taky pár slov o tom, co všechno se dá smít mořskou vodou. Na hodinách 3 minuty po 8:30.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: V době, kdy jde 39. minuta po 8. hodině, vám přejeme hezkou středu. 45. dneska slaví herečka Jana Plotková, mimo jiné nositelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor. Snímek Ostrov, ve kterém si pod vedením Rudolfa Havlíka zahrála s Jiřím Langmajerem, u diváků příliš nezazářil. Janě Plotkové ale přinesl spoustu zážitků, které z hlavy jen tak nedostane. I proto si je právě teď díky archivu připomeneme. Se štábem herečka před lety zamířila do Thajska zrovna v době, kdy se svět vyrovnával s pandemií COVID-19.
1: Já jsem zažila Thajsko bez turistů. To myslím, že už nezažiju nikdy v životě. Pak jsme točili na Krabi, na té nejznámější pláži Rayleigh Beach, kde je prostě zaparkovaný většinou 80 lodí a ta pláž je tak narvaná, že si nemáte kam sednout. A já tam byla sama. Já jsem si dávala východy slunce, chodila jsem sama po pláži, pak jsem šla na snídaně a jeli jsme natáčet na ten ostrov. A to, že vlastně točíte u moře, je tam slunce, teplo, tak to prostě má takovou úplně jinou atmosféru, to natáčení. A i když jsme s Jirkou měli třeba nějaký 2-3 takový náročnější scény, jako myslím emočně vypjatější, tak s tou první jsem si potom nějak nedokázala poradit a furt se mi ze sebe nedokázala setřást. A u té druhé jsem si říkala, nic, já jdu do vody. A pak, jak jsem to dotočila a jsem šla do moře, tak to bylo takhle pryč. To úplně jako to byl lék. Takže vlastně jako natáčení u moře, ještě s těma lidma, se kterýma jsem tam byla, že jsme měli i thajský štáb, který byl neuvěřitelný, tak vlastně já to mám celý takhle, jo, pak jsem šla ještě ke slonům, udělala jsem si výlet, takže já těch bodů tam mám tolik, že na tohle natáčení opravdu nezapomenu.
0: Když pominu našince, které jste vzala sebou jako štáb a dotknu se...
1: No já je nevzala, oni vzali mě.
0: Oni vzali vás, dobře. A vezmu Thajce jako takové. Pro mě vždycky na zahraniční dovolené bývá úlevné i to setkat se vlastně s jinou mentalitou. Bývá to takové osvobozující. Stačí tohleto člověk vnímat během toho krátkodobého pobytu během natáčení?
1: No určitě, protože oni fakt fungují úplně jinak. Oni jsou tak tiší, že já vlastně ani nevím, že jsou u mě. Já vlastně si říkám s Jirkou text a oni tady si něco povídají, ale já je neslyším. Češi, když si povídají, tak řvou a to mě docela ruší na place. Ale oni ne, oni ševelej. Ta mentalita je fakt jiná. Já když jsem tam jela do Thajska, tak já jsem se fakt zjistila, jaká je jejich kultura, jaký jsou jejich společenský pravidla, jaká je jejich etiketa, což pro mě bylo nesmírně zajímavý. Tajcovi prostě nesmíte sáhnout na hlavu. To je obrovský ponížení. Vlastně proti Tajcovi bych neměla sedět takhle, protože tím, že mu mířím špičkou jako na něho, tak je to další urážka. Oni se nepodávají ruce. Za všechno vlastně dávají takový to svoje poděkování. A to jsou takový nejance, které mě strašně jako fascinovaly. A byla jsem ráda, že jsem u toho mohla být, že jsem to mohla takhle pozorovat.
0: Vy si vždycky připravíte ty informace dopředu. Vy odjíždíte připravena.
1: No jako jo, ale mám to i s dovolenou, že když jedu fakt jako do země, která má úplně odlišnou kulturu, tak si to vždycky jako vyhledám, protože já nechci okupovat jako turista. Já chci vplout a trošku jako nacucnout tu jejich kulturu, proto si ty informace dohledávám.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jestli si říkáte abu, na tu vám dlabu, počkejte si na Richarda Millera, bude tady za chvilku. Na hodinách máme 8 hodin a 640 minut. Kyvadlový provoz, řízený semafory znamená pro řidiče, hlavně v dopravních špičkách, dlouhé kolony. To je realita v Lužanech na jižním Plzeňsku, kde se staví kruhový objezd. Dokdy budou na silnici Plzeň-Klatovy dopravní omezení, to vám stačíme říct ještě do 9. hodiny.
1: Počasí.
0: Teď si ale bere slovo meteorolog Tomáš Vejvoda. Co nám dělá počasí v regionu? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak momentálně na obloze jen minimum oblačnosti, je většinou jasno až polojasno a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia.
0: Co nás čeká přes den?
2: Tak zpočátku může být tedy i skoro jasno, ale později během dne bude přehořovat polojasno až oblačno a v odpoledních a večerních hodinách se budou ojediněle tvořit přehánky nebo bouřky a zejména na jihu kraje mohou být bouřky i silné s možností přívalových srážek, nárazy větru nebo také s kroupami. A právě na jihu a jihovýchodě kraje očekáváme obecně ty srážky četnější. Nejvyšší denní teploty již budou oproti včerejšku o něco nižší, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 34 do 37 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou rozmezí od 29 do 23 stupňů Celsia a i proto je v platnosti výstraha před vysokými teplotami a to již jen s nízkým stupněm nebezpečí. A kromě toho očekáváme také silnou na řadě míst vzhledem k dlouhotrvající vlně veder až velmi silnou zátěž teplem.
0: Zítra přijde nějaká výraznější změna nebo ji neočekáváte?
2: Tak zítra nebo v průběhu noci a zítřejšího dne bude přes naše území postupovat zvolněná studená fronta, což se projeví převážně velkou oblačností, ochlazením a také srážkami. Bude oblačno až zataženo a zejména v jižní polovině kraje se budou místy vyskytovat přehánky, občasný déšť nebo případně i bouřky, které mohou být výjimečně i silné. Později odpoledne budou srážky slábnout a v severní polovině kraje i ustávat. Ty nejvyšší denní teploty se budou pohybovat většinou do 30 stupňů Celsia. Většinou to bude v intervalu od 27 do 30 stupňů Celsia.
0: Děkujeme, přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: můj. Na silnici Plzeň-Klatovy v Lužanech se už delší dobu pohybují stavební dělníci. Na kraji obce tam vzniká velký kruhový objezd. Práce se teď dostaly do další fáze. Podrobnosti pro nás má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Do další etapy vstoupila v Lužanech na silnici 1/27 přestavba původní průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Rozsáhlé úpravy zde sice probíhají už od dubna, ale teď přichází první výraznější omezení přímo na hlavním tahu. Vzhledem k postupu prací je v následující etapě stavby nutné silnici 1/27 částečně uzavřít. Do konce srpna tady musí řidiči počítat s kyvadlovým provozem.
0: Z dobrého rána je to všechno. Po 9. hodině Iva Kokešová, Vladimír Šťovíček se loučí.

Věděli jste, že obec Kamenný Újezd na Rokycansku má ve znaku beraní rohy? Odkazují na velký panský ovčín, který zde fungoval ve druhé polovině 16. století. Chov tady byl rozšířen i později. Obecní kronika dokládá, že například v roce 1713 bylo v Kamenném Újezdě chováno 1278 kusů ovcí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pracovníci Rokycanských lesů varují před vysokým rizikem požárů. Návštěvníci by měli být opatrně. Klatovy opravují historickou fasádu radnice. A bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 37 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Pracovníci Rokycanských městských lesů žádají návštěvníky v těchto extrémně horkých dnech o maximální opatrnost. Nedávno museli řešit například požár a zásah na Čilině, kde lidé vypalovali kabely. Od rozhledny vykázali i účastníky plánovaného večírku s grilem a vyjížděli i na Hrádecký vrch k nebezpečnému ohništi. Město o tom informuje na svém webu. Kvůli suchu stále hrozí vysoké riziko vzniku požáru. Podle vedoucího provozu lesů města Rokycan Stanislava Sudy, také zaměstnanci odvezli 9 pytlů odpadu. Kromě běžných odpadků našli i klávesnici od počítače, olejový filtr z auta, plastové barely anebo i vyhozenou sedací soupravu. Klatovskou renesanční radnici přikrylo lešeň. Město v její přední části směrem na náměstí opravuje fasádu. Co přesně práce zahrnují, dodává místostarosta Klatov Martin Kříž z Nestraníků.
2: Na základě restaurátorského záměru se na některých místech obnovuje zgrafitová výzdoba. Někde byl problém, že se začala drolit dřímsa. Také ošetřujeme kamenné prvky, které tam na té radniční budově máme. No a náklady jsou ve výši zhruba 1 200 000 korun.
0: Oprava by měla být hotová do konce září. Česko má málo soudních znalců, nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
3: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
4: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
3: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
5: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
3: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
6: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
3: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let porazili ve druhém utkání na Hlinka grecky kapu v

0: Edmontonu Německo 8-3 a odčinili úvodní porážku s Američany a stále mají šanci na postup do semifinále. Poslední zápas ve skupině se hrají dnes proti Finsku. Utkání začne ve 23 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se mohou objevit přehánky nebo i bouřky na jihu kraje, srážky četnější, teploty do 37, na horách do 32 stupňů a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení u Benešovic na Tachovsku před omezením na 116. kilometru ve směru na Rozvadov. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, dneska je středa, 5. srpna, máme 4 minuty po 9. a už za chvíli vám představíme novou knihu bývalých atletů Lukáše a Jitky Bechyňových z Plzně. Povídání o sportu to ale nebude, počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a Jiří Schillinger. Novou knihu Mami, tati, já to jen zkusil vydali manželé Lukáš a Jitka Bechyňovi z Plzně. Oba nejspíš znáte z oblasti atletiky. Lukáš je několikanásobným vicemistrem České republiky ve skoku o tyči. Knížka pojednává o drogách a jejím cílem je primárně informovat a vzdělávat v této problematice rodiče.
1: Předat důležité informace rodičům, aby dokázali svoje děti ochránit před návykovými látkama, aby ty děti dokázali reagovat a když ta situace přijde, aby byli schopni odmítnout.
2: Od bývalých atletů by člověk čekal spíš knížku o sportu, než o drogách, o závislosti.
1: No, já bohužel jsem jeden z těch sportovců, který v době své sportovní kariéry se dlouhodobě zranil a spadnul jsem do drog. Prostě stalo se mi to v době dlouhodobého zranění. Samozřejmě kamarádů spousta mimo sport nebo ze školy, že jo, ty když bylo v týdnu volno, tak se chodilo pít, že jo, kouřila se tráva a já jsem v téhle době bohužel k tomu jako přiskočil, no a pak se to zvrtlo a trošku se mi to vymklo z rukou.
3: V jedné z kapitol, očima spoluautorky se to jmenuje, popisuju ten moment, kdy jsem zjistila, že kdyby mě Lukáš chtěl tenkrát vzít na nějakou tu víkendovou akci, protože nikdy mě nechtěl vzít sebou a měla jsem mu to za zlý, tak já nevím, jestli z té frajeřiny bych po těch drogách prostě nesáhla. A to je, si myslím, ten moment, kdy člověk si může myslet, že to není absolutně, že se mě to netýká, ale z frajeřiny lidi dělají hodně věcí.
2: A obsah vaší knížky je tedy spíš osobní a nebo odborný?
1: Já bych řekl, že jsou tam obě věci. To osobně je ten můj příběh, ty moje zkušenosti, jak jsem vlastně do těch drog pomalu spadnul a taky, jak jsem se z těch drog dostal. Takže je v tom i ten příběh, to je jedna věc. A potom ta vzdělávací část je více jako odborná, ale je důležitý říct, že to je napsaný mluvou lidí, je to pro rodiče a je to prostě udělaný jednoduchou formou, aby to fakt pochopil každý.
3: Já bych tomu jenom doplnila takový kraťučký úryvek z části toho příběhu, konkrétně z kapitoly Místo, kde drogy ztratily moc. Díky svým přešlapům, který jsem udělal, vím, že každý nový den je šance udělat něco jinak. Být někým lepším, pomoct někomu dalšímu. A pokud jediný člověk po přečtení těchto řádků zvolí život místo drog, stálo to za to.
2: Svoji knížku, která je dílem společným, nám představují manželé Jitka a Lukáš Bechyňovi. Kdo především může tuhle publikaci využít? Ten, kdo chce závislostem předcházet, a nebo ten, kdo už je potřebuje léčit?
1: Účel té knížky je preventivní, to znamená, aby jsme předcházeli tomu, aby ty děti vůbec do drog spadly. To je ten hlavní jako základní účel, ale v té knížce najdou rozhodně důležité informace i lidi, kteří už pochybili a třeba do drog spadli a chtěli by z toho ven a myslím si, že minimálně pro ně bude obrovskou inspirací, že se to dá zvládnout.
3: Tady nalistuju zrovna tu třetí část, která se jmenuje Odvaha mluvit a ochota naslouchat a tady se čtenář dozví o tom, jakým způsobem komunikovat s dětma ohledně tématu drog a zařídit to, aby dítě, až bude stát před tím rozhodnutím a nebude mít zrovna rodiče u sebe, tak aby dokázalo správně reagovat. A čtvrtá část začíná tady na stránce 163, kroky, které dávají naději. A tahle ta celá část je o tom, co je potřeba udělat, aby změna, kterou ten člověk udělá, měla šanci vlastně vydržet. Takže jsou tady, my tomu říkáme ambulantní kroky, že má člověk změnit prostředí a tak dál, aby prostě se těch drog dokázal zbavit.
2: Knížka se jmenuje Mami, tati, já to jen zkusil a poradí vám, jak kvůli závislosti nestratit své dítě. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska tady máme scénku s názvem Konkurs na průvodce po výstavě a účinkují Jiří Lír a Lubomír Lipský.
2: Tak prosím, konkurs pokračuje. Uchází se ještě někdo? Má ještě někdo zájem? Hodlá někdo se ucházet o místo průvodce na Mezinárodní výstavě květin?
3: Prosím.
2: A tady, pojďte dál,
3: dobrý
2: pojďte
3: den,
2: dál.
3: Dobrý den, poklonka, usí vám.
2: Poklona, tak vy se ucházíte.
3: Ano, tady... já jsem ucházející, ano. Hlusli se jak mé jméno.
2: Podívejte se, aby jsme se dostali z místa. Ano, já jsem prosím. Si tady připravil pár obrázků květin.
3: Ano.
2: A byl bych rád, kdybyste mi o nich něco mohl povědět. Račte se tady podívat, tak co je například tohleto?
3: Tak s dovolením. Tak tohleto, jo, tak to je kytka.
2: No dobře, ale jaká?
3: No, veliká, taková veliká.
2: Ale mě přece zajímá její jméno.
3: Jo, jméno tyhle kytky, tak to nevím, prosím, to nevím.
2: To nevíte, tak já vám napovím, dávejte pozor.
3: Ano.
2: Tak ta květina se jmenuje K.
3: Ta květina se jmenuje Kateřina. Karel.
2: Ale prosím. Kala.
3: Jo, kakala, no jo. Kakala, no jo.
2: Prosím vás, Kala.
3: Jo, Kala Majka.
2: Jaká pak Kala Majka?
3: Mik, mik, mik.
2: Ale přece Kala, Kala.
3: Ano, Kala, Kala, to je Kala, Kala. Tohle.
2: Ale žádná Kala, Kala. Jenom
3: jo, Kala. Jenom Kala, ano, to je jenom no. Kala tohleto.
2: A je to typická jo. Květina Poko?
3: To je typická květina Poko. Typická květina Pokolena.
2: Přece Pokojová.
3: Jo, Pokojová, no. Jistě, to je typická květina Pokojová.
2: A k jakému účelu se používá?
3: Ta nepokojová. To, ta se používá tak, že se dá někomu, aby byl pokoj.
2: Ale prosím vás, dává se především nevě...
3: No. Nevěřícím. Nevědomým.
2: Ale, prosím vás, nevěstě.
3: No, nevěstě jistě.
2: A kdo jí dává nevěstě?
3: Kdo jí dává nevěstě? Komunální služby.
2: Přece že?
3: Že, aby neměla prázdný ruce.
2: Ale ženich!
3: No ženich, no jistě no. Ženich, ano. No musíte odpustit, ale já to nevím, tak dopodrobně se žením poměrně zřídka, že ano.
2: Tak počkejte, abychom se dostali dál. Tak co je ano. Například tohleto, to byste přece měl znát?
3: Tak tohleto, to zelený na zdi?
2: Jo.
3: No, to je něco zeleného na zdi.
2: No, pne se po zdi a je to břeč.
3: To je břečka.
2: Pozdí.
3: Jo, to je břečka zednická.
2: Ale prosím vás, břečťan.
3: Jo, břečťan, no. Jo, no jistě, to je břečťan tohleto.
2: Hedera helix.
3: No dobře, to nemusíte hned klít.
2: Já přece nekleju, to je latinský břečťan hedera helix. No. To byste přece měl vědět.
3: No já jen, abych tu odbornost nepřeháněl zase, víte, všeho moč škodí. To už říkávala moje babička. Co je moc, to je moc, celá koza v polívce, to je onemoc.
2: Ale prosím vás, já vám dávám přece ty nejjednodušší, nejprimitivnější, nejzákladnější otázky.
3: Ano, jistě.
2: Tak podívejte se, co vám říká tahle rostlina?
3: S dovolením. A vám něco říká tato?
2: No všem.
3: Já že nic neslyším.
2: Tak vy ji neznáte.
3: Ale znám, jak bych ji neznal, ale jenom od vidění, víte? Ještě jsme spolu nehovořili.
2: No. Podívejte se, je to přece typická rostlina maso.
3: To je typická rostlina maso.
2: No žere maso, chytá mouchy.
3: Masochistka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program. Máme 2:30. Kde spát, když je dům rozpálený a večer vlnou tropických nocí nestihne vychladnout? Třeba na zahradě, na terase vedle zahradního jezírka. Vyřešila to tak jedna rodina v České Bříze na Plzeňsku. Podíváme se za nimi za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský Prazdroj láká do svého areálu na koncert kapely Red Hot Chili Peppers Revival. Koncert začíná v 8 hodin večer, areál se otevře už v 18 hodin. Hrad Kašperk zve na divadlo, folklor a dobré víno. Spolek Kašpar tam vystoupí s představením Slovácko sa nesudí, začíná se v 21 hodin. V Zaxpabu v Plzni vystoupí od 8 hodin večer hudba Praha. Autem, na kole nebo pěšky, veřejnou dopravou, ale i lodí, pokud ji máte, tak se po řece Berounce dostanete k blízkosti hradu Krašov. A ten si také můžete prohlédnout, a to každý den od 10 do 18 hodin. Milovníci swingu si přijdou na své ve Františkových lázních v kostele svatých Petra a Pavla. Zazní od 16 hodin slavné melodie Glena Millera v podání kapely Jazz Cakes. A Městské divadlo v Mariánských lázních zve od 19.30 na koncert Melodie letní noci. Zazní oblíbené skladby Johana Strause, France Lehára, Emericha Kalmána nebo Giacoma Pucciniho, které posluchače provedou Evropou, Asií i Amerikou. Takové jsou naše tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: Radio vašeho kraje a Valdemar Matuška. Lidé na řadě míst Česka dneska zažili další tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Čtyřčlenná rodina z České Břízy na severním Plzeňsku se to rozhodla vyřešit nocováním venku, na zahradě. Už několik nocí tak usíná pod hvězdami.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, pojďte dál.
2: Paní Mirka mi otevírá branku, teď je venku 28 stupňů, vevnitř domě 27. Rodina neuvažovala o pořízení klimatizace, která by třeba jednu místnost ochlazovala. Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. Kromě paní Mirky, její manžel Daniel a oba synové, 12-letý Ondra a 15-letý Daniel. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
1: My vlastně spíme s klukama tadyhle, že dáme pryč tady, jak máme to sezení. Když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčko.
2: 12-letý Ondra. Baví tě to spát venku?
3: Ano. Aspoň není vedro.
1: Spíme tady, protože je tady krásně a jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch, takový vlhčí. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
2: Jak to řešíte, když se chcete ještě podívat na mobil, neláká to nějak komáry?
1: Já bych řekla, že ne. My spíš tady ty mobily nepoužíváme, koukáme se na hvězdy, povídáme se. Hodně si povídáme zážitky třeba z dovolený.
2: Ondro, pod čím spíš nejradši ty?
3: Pod šeráchem.
2: Už vás třeba v noci někdy zastihla bouřka?
1: Kdyby náhodou, tak tady máme zahradní domeček a jenom přeskočíme také přes terasu a jsme v bezpečí, jsme pod střechou.
2: Říká paní Mirka, která se svojí rodinou spí každou horkou tropickou noc na zahradě, na terase. Teď jim dělá společnost asi dvouměsíční kocourek. Z České Břízy na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Za 4 minuty bude 9:45, ve 9:45 začíná další díl naší letní soutěže Zámecké léto, takže si ho ani dneska nenechte ujít. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme. Tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou. Ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Runova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Runova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Runova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, který má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozit bude a všem ukazovat jim. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kutna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Typněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem, prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Výborně, výborně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na
1: Emma
0: svém.
1: Destinová.
0: Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové míčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Horšovském Týně dokončují modernizaci ulic na novém sídlišti. Pacientkám s rakovinou prsou budou lékárny vydávat i neregistrované přípravky. A čekejte polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty až 37 stupňů. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují modernizaci tří ulic na novém sídlišti. Jedná se o ulice Karla Čapka, Silvánova a Suchanovova. Náklady činí zhruba 40 milionů korun. Jak dodává starosta města Josef Voleček z ODS, hotovo má být zhruba 10. srpna.
2: Předmětem rekonstrukce je vozovka, nové povrchy, nové chodníky, parkovací plochy, včetně nového úsporného veřejného osvětlení. To sídliště je poměrně veliké, tak v podstatě je to nějaká etapa a my v současné době projektujeme další etapu, takže to by se dělalo buď příštím, nebo až v dalším roce, až to bude vyprojektováno.
0: V Česku zbývá asi už jen 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky váznou už od minulého roku. Od června navíc není k dispozici ani náhradní lék. Neregistrovaná léčiva budou lékárníci přebalovat do menší balení, aby sedělo předepsané dávkování. Osvěžovna u pramene Řezné na Šumavě je dočasně uzavřená. Pramen řeky vyschl a není možné pití chladit. Informoval o tom provozovatel na sociálních sítích.
3: Osvěžovnu pod vrcholem pancíře vybudoval a provozuje spolek Víla v Šumava. Voda je tam do dřevěných van přiváděna dřevěnými koryty od pramene řeky Řezné. Ten teď ale vyschl a z tohoto důvodu nebudou dál osvěžovnu doplňovat, dokud nezaprší a pramen se znovu nerozteče. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc meziročně zdražovaly služby. Naopak nealko nápoje a potraviny zlevňovaly.
1: Sport.
0: Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Informovali o tom pořadatelé. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna. Turnaj v Cincinnati začne 13. srpna a je generálkou na US Open. Ten začne o 17 dnů později.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer ojediněle přeháníky nebo bouřky i silné, na jihu kraje srážky četnější. Teploty 34 až 37, na horách do 32 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr a biotrojka, nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.

0: Na Klatovsku na silnici 1/27 u Čachrova se dnes pohybují pracovníci údržby a čistí vozovky. A na Plzni severu na silnici z Nevřeně na Příšov se upravuje krajnice a také příkop. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše nejnovější středeční zprávy skončily 4:40. Teď jsme pro vás připravili Petra Kotvalda a také Marcelu Holanovou. A pak už vás čeká setkání s dnešními hosty z pěveckého sboru Kajetán opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 12 minut po desáté. Pěvecký sbor Kajetán opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni má za sebou zcela mimořádný úspěch. Na mezinárodní soutěži v polském Krakově získali Kajetán a Malý Kajetán 3 vítězství a Kajetán také nejvyšší ocenění Grand Prix celé soutěže a díky tomu se kvalifikoval na světovou soutěž, která se příští rok uskuteční v Tokiu. Jaká byla cesta za tímto úspěchem, o tom si budu teď právě povídat se sbormistryní a uměleckou vedoucí sboru paní Anou Marií Lahodovou. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Také manažerkou souboru paní Petrou Golíkovou. I vás zdravím, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: No a přišla také jedna z členek souboru, zpěvačka Anita da Conceição. Anito, také tě vítám, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná, že na začátek vysvětlíme to tvoje příjmení, které jsem si tady musela 10 minut trénovat. Pochází to z jakého jazyka?
2: Z portugalštiny, z Brazílie.
0: A jak jsi k tomu příjmení přišla? Prozradíš nám to?
2: Táta je z Brazílie.
0: Tak výborně, tak to jsme vysvětlili a teď už pojďme k tomu Krakovu. Paní Lahodová, už jste to vstřebala, už jste pochopila, co všechno se stalo a jak obrovský úspěch to je?
3: No, Trochu mi to trvalo, musím si přiznat. Máme dokonce fotku z vyhlášení, když vyhlašovali toho absolutního vítěze. Přičemž já jsem si říkala, že v té konkurenci to není možné, aby dětský sbor vyhrál v konkurenci všech těch smíšených světových sborů a dalších vynikajících dětských a mládežnických. Tak máme bezvadnou fotku přímo z toho okamžiku, kdy řekli "And the winner is Kajetán!" A všichni se začali strašně radovat. Ty obličeje jsou rozzářené a báječné a můj obličej je strnulý a mě to teda trvalo déle asi než všem ostatním. Dneska už je to měsíc nebo měsíc a půl po, tak už to trošku jsem vstřebala, ale jinak je to báječný, úžasný a jsem na děti moc pyšná i na celý náš tým. Jsem taková až spíš dojatá, bych řekla.
0: Měli bychom možná v tuhle chvíli ještě celý ten váš tým doplnit, že ještě je třeba jmenovat jednu sbormistryni, která tady s náma dneska není.
3: Ano, určitě Zuzka Kuncová je moje skvělá parťačka, my jsme takové duo. Vlastně jsme byli nejdřív kamarádky než nějaké sbormistryně a mě a Zuzku doplňuje ještě, kromě tady naší manažerky Péti, druhá naše manažerka Gabriela Benešová a třetí sbormistrině, která má na starosti hlavně mladší oddělení, ty přípravky, z kterých ale samozřejmě všechno potom vychází, a to je Adélka Skočilová.
0: Tak děkuji, že jsme všechny jmenovali, zdravíme je. Anito, jak ty vzpomínáš na ten Krakov? Přeci jenom už nějaký čas uplynul. Byla to velká radost. Brečely některé holky radostí? Byly tam slzy?
2: Bylo hodně slz. Já jsem se až třásla, já jsem tomu nemohla uvěřit, když jsem slyšela,
0: že jste vyhráli.
2: Že jsme vyhráli. Já jsem se dozvěděla, že z té soutěže se potom pokračuje na Grand Prix do Tokia asi v půlce zájezdu a jsem si říkala, že to není možný, prostě to se nikdy nestane a fakt mě to úplně odneslo někam.
3: No, jestli to můžu doplnit, my jsme to dětem totiž neřekli, aby nebyli zklamaný. My jsme jim prostě neřekli, že to je soutěž, při který se ještě někam lze postoupit. Takže oni nevěděli nic, ale potvůrky se to nějak jako v polovině asi googlili, takže trošku potom začali tušit, jo. Ale nejlepší na tom bylo, že když se to dozvěděli a plakali, tak asi tak 10 vteřin potom jsme jakož ty vítězové měli zpívat, jo, hned. Prostě oni se stoupili a zpívali a půlka zboru brečela. Ten výkon doufám, že ho nikdo nenahrával. Ale bylo to radostné a dost hrozné, myslím.
0: Petra je manažerkou souboru, takže ta se na to dívá z druhé strany. Cítím to tak správně, že vy nemáte vůbec nic společného s tou uměleckou stránkou, ale máte asi spoustu práce s přípravou třeba zájezdu do Krakova, když jede halda dětí. Kolik vás tam bylo?
4: Bylo nás celkem 100 dětí.
0: 100 dětí, spoustu dospělých, to není legrace zorganizovat.
4: To rozhodně není, no. My jsme byli vlastně, bylo 100 dětí, 50 dětí z Kajetána a 50 dětí z toho mladšího oddělení, z malého Kajetána a ke každému tomu oddělení byly 4 dospělí. Takže docela jsme se museli otáčet. Ta příprava předem je taková pohodovější, ale na místě potom, když musíte všechno stihnout, všude dojít včas, zajistit dětem jídlo, aby neměli hlad.
3: To bych doplnila, zajišťování jídla na místě je nejhorší část zájezdu.
1: Vážně?
3: Nejhorší, protože zkuste sehnat jídlo pro 100 lidí najednou někde v čase, který máte malinký okýnko někde na to, že to máte stihnout.
1: Takže jak jste to nakonec udělali, jak pak děti jedli?
4: Jedli různě, někdy jsme byli rozděleni na ty dvě party, že jsme byli po těch 50, ale třeba jeden večer už dvě kolegyně jeli prostě místo koncertu, jeli na hotel, my jsme sebou vezli dva kontaktní grily a prostě jsme dělali 200 toastů večer k večeři.
1: Protože jste se prostě nedostali do žádné jídelny, nešlo to.
3: No, nebyl na to
4: už
3: čas.
4: Už bylo efekt.
3: A kde bylo otevřeno, neměli takovou kapacitu, takže...
1: A jak jste tam byli dlouho v tom Krakově, to jsme ještě neřekli.
3: Myslím, že pět dní asi.
1: Čtyři noci?
3: Čtyři noci, myslím, že jo.
1: Ale žádné dítě vám neumřelo hlady.
3: Ne. Tak my vezeme svačinky a skvělí naši rodiče nám ještě na cestu pečou, takže úplně poslední záchrana vždycky přijde, když je velký hlad, tak bábovka, muffin, šnek a tak.
1: Ano.
3: Takže jsme zásobený.
1: No. Ano, zdravíme i rodiče.
3: Ano, moc zdravíme rodiče.
1: Našimi dnešními hosty jsou dámy z pěveckého sboru Kajetán opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni a za chviličku pokračujeme.

0: Plné studio Českého rozhlasu Holek, řekla bych Petra Golíková, Anna Maria Lahodová a také Anita da Conceição, všechny tři z pěveckého sboru Kajetán. Paní Lahodová, začnu zase u vás. V jakých těch kategoriích jste tedy soutěžili? Popište nám to trochu. Byly to tři různé soutěže a dva plzeňské soubory. Popište nám je.
1: Ano, tak Malý Kajetán se účastnil kategorie dětských sborů do 15 let, přičemž Malý Kajetán je asi od 9 do 12, jo, a tam a starší nemáme, tak prostě byli tak do 12, možná tam pár 13 letých bylo.
0: A v ostatních sborech klidně byli 15 letí a přesto vy jste jim to tam vyfoukli a hotovo.
1: No, tak takhle to neřekla, ale dětem se to teda hrozně povedlo a se, jako musím říct, že jsem byla trošku na pochybách, my jsme dávali ten repertoár dohromady už vlastně skoro rok předtím, nebo 3/4 roku předtím a poměrně těžký jsme ho dali, jo, na tyhle ty celkem ještě malé děti. Měli tam a kapela čtyřhlasou věc, což jsem si říkala, no, ale zkusili jsme to, dali to dokonce i s choreografií. Fakt se jim to moc povedlo, dali do toho všechno. To byste totiž museli být sbormistr, abyste tu energii v ten okamžik teď a tady cítil od těch dětí. A když tam ta energie je a když je tam to spojení, to connecting, tak to většinou dopadne prostě dobře.
0: Takže to a je ten Malý Kajetán.
1: Tam byl Malý Kajetán, tam to bylo.
0: Ano.
1: Takže jí vyhráli tu kategorii do 15 let.
0: A ti velcí?
1: Kajetán se účastnil kategorie duchovní hudba, ta probíhala v kostele, v krásném kostele. A až na můj vkus, až moc velkém, na ty sbory, jako dalo nám to trochu práci to vlastně obsáhnout, tu akustiku obrovskou toho krásného polského kostela. Tam jsme zpívali 4 a kapela duchovní skladby, přičemž jednu jsme teda měli premiérovou, viď Anit, to byl název, ta skladba má název Dithyramb. Já jsem ji teda slyšela zpívat pouze jeden dětský sbor na světě, který zpíval perfektně, mě to úplně uhranulo a dali jsme to dohromady, ale ještě asi tak 14 dní předtím jsem měla velké pochyby, ale zandali jsme to, jak se říká, a děti říkají, zandali jsme to, tak to řeknu taky. Takže tam byly 4, myslím si, že velmi náročné skladby děti provedly. Tu duchovní kategorii také vyhrály, i když v té duchovní kategorii právě to jsou takové ty průřezové kategorie, kde právě soutěžíte i s těmi smíšenými sbory, mužskými, ženskými, všemi, prostě kdo se do ní přihlásí. Tam to není omezené věkem, ničím. Takže to byla duchovní kategorie. A ta naše taková grow kategorie, do které jsme se přihlásili, byla kategorie Youth Choirs, neboli mládežnické sbory do, myslím, 19 let, teď abych to nepopletl, myslím, že do 19, což je tak ta naše kategorie, ten Kajetán je 12 až 19 let.
0: A tu jste taky vyhráli?
1: A tu jsme vyhráli a ten Krakov byl zajímavý tím, že to Grand Prix se vlastně už jako neodehrávalo, už ty nejlepší sbory z těch kategorií nesoutěžili spolu, to ještě někdy bývá na těch soutěžích, že ještě jako ta top soutěž a tam si to ještě jako rozdáte, ale tady to bylo uděláno tak, že kdo má nejvíc bodů z jakékoliv té kategorie, tak už je tím vítězem. Čili my jsme ty body nevěděli, ani jsme to netušili a dozvěděli jsme se to opravdu až na tom vyhlášení. No.
0: A my to, které ty písničky, kterou tu kategorii ty v Kajetánu máš nejradši? Co nejradši zpíváš?
2: Tak mně se líbí všechno, co zpíváme a přijde mi, že dokážu a většina mých kamarádů dokážou prožít ty písně, i když to třeba není žánr,
0: který je jim blízký.
2: Já jsem si tentokrát užila nejvíc asi tu duchovní kategorii. Tam jsem se hodně tak rozvášnila.
0: Co jste měli na sobě v tom kostele? Jaké kostýmy?
1: Měli jsme naše šaty, které máme teď nové. Oni vypadají trochu podobně, což jsme chtěli, jako ty staré, ale už byly hodně použité, dejme tomu. Nechali jsme si teď ušít nové krásné růžové šaty s takovými průhlednými rukávy, zavazovací. Holky jsou, myslím, Anit, jste spokojený s nima?
2: Moc.
0: Sluší vám to.
1: Sluší jim moc a děkujeme paní Malínské, že to pro nás takhle krásně zařídila, ušila.
0: Ale kromě toho máte, a to by možná bylo, Petro, i na vás ještě další kostýmy. Vystupujete taky v lidových krojích?
3: Občas ano, když soutěží děti ve folklorní hudbě, tak míváme půjčené z divadla Josefa Kajetána Tyla i kroje plzeňské.
0: Nakoupit pro takový velký sbor nové šaty, to taky stojí nějakou korunu?
1: Ano, je to hrozně drahé.
3: Ano, to stojí hodně peněz. Jestli můžu být konkrétní, tak teď šaty nás vyšly zhruba na 200 000.
0: To určitě musíte být konkrétní, abychom si udělali představu. Ještě jsme vůbec neřekli, že Anita je také solová zpěvačka a má v těch solových soutěžích také svoje úspěchy. Tak Anito, řekni ten tvůj největší nebo nejčerstvější, řekněme.
2: No tak já jsem soutěžila v solové kategorii v Kalifornii a dostala jsem teda zlato a druhé celkové místo, za což jsem velice vděčná. A...
0: To je krásný úspěch. Ještě jsme neřekli v Krakově, jak jste měli velkou konkurenci, kolik tam bylo sborů. Máte v hlavě nějakou statistiku?
1: V Krakově bylo kolem 30 sborů celkově. A oni samozřejmě soutěže, těch soutěžních vystoupení bylo, můžu říct, skoro dvojnásobek, protože ty sbory stejně jako my většinou soutěžili ve více těch kategoriích, takže potom je to třeba 50-60 vystoupení celkově, z kterých se vybírá vlastně to jedno bodově nejvýše ohodnocené.
0: Říkají naši dnešní hosté zpěveckého sboru Kajetán opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.

0: Tak já si to ještě jednou střihnu, ta jména umělecká vedoucí a sbormistrině Anna Marie Lahodová, manažerka Petra Golíková a zpěvačka Anita da Conceição, všechny tři zpěveckého sboru Kajetán. Anito, já jsem se tě vlastně ještě vůbec nezeptala, jak dlouho ty zpíváš v Kajetánu a jak jsi se tam dostala přes konkurs?
1: Já jsem ve sboru už nějakých 6 let a na konkurs přišla moje maminka a dotáhla mě tam docela násilně. Já jsem se jako malá strašně styděla a hned před tím konkurzem jsem strašně brečela a maminka mě tam táhla. Tak.
0: Ale dopadlo to dobře s Anitou, paní Lahodová. Je to solistka, má skvělé úspěchy, takže zaplať pambu, že ji tam ta maminka dotáhla.
2: Dopadlo to úplně skvěle. A Anit, já když jsem dělala konkurs do svého dětského sboru, když jsem byla malinká, tak jsem taky plakala a nechtěla jsem tam jít, tak to máme společný.
0: Ještě se, Anito, obracím na tebe. Máte ve sboru také nějaké kluky, je jich málo, ale jsou tam nějací.
1: Ano.
0: A jsou to dobří kluci?
1: Jsou to skvělí kluci.
0: Jste parta jako sbor?
1: Jsme parta, ano. A nemyslím si, že to má nějaký vliv na to, kolik je tam kluků a holek.
0: Jasně. A jsou tam nějací vtipálci velcí? Je legrace prostě? Nebo kdo dělá největší legraci ve sboru?
1: No,
0: v autobuse takhle, když jedete a podobně, tak se musíte trochu uvolnit.
1: No jo, je legrace hodně, až někdy musíme trošku ubrat.
0: Se krotit.
1: Ano.
0: Tak a teďka paní sbormistrině nebude poslouchat, jaká je paní Lahodová. Přísná, hodná, má takový maminkovský přístup, a nebo je to taková generálka?
1: No, já mám Aničku strašně ráda, přijde mi, že vždycky dělá to nejlepší pro ten sbor. A i když se může jevit na těch zkouškách prostě přísně, tak všechno to má svůj důvod a nese to své ovoce a myslím, že je to naprosto oprávněně.
0: Tak to bylo krásné. Paní Lahodová má slzy v očích, takže všechno, co probíhá na zkouškách, i když je to někdy asi tvrdá dřina, se potom na těch koncertech prostě ukáže.
2: Jasně. Já jsem prostě... Moje pojetí toho sboru asi a takové přirozené moje je, že když je práce, tak je fakt práce a moc těm dětem neodpustím, ale zároveň se pořád snažím držet to jako takovou velkou rodinu, kdy o všech dětech toho spoustu vím o jejich bolístkách, radostech, vím přesně, kdo jsou ti vtipálci, na koho musím být trošku třeba mírnější, na koho si je třeba si trošku jakoby došlápnout, ale mám je všechny hrozně ráda a fakt jsou to moje nebo naše rodina, nemůžu to říkat jenom na sebe, protože ta parta, jako abychom byli prostě spolu a parta a měli se rádi i přes všechny naše nedostatky, které všichni máme, tak aby to klapalo, tak tohle je, myslím, ten základ toho sboru. Abychom se tam cítili dobře, prostě to je ono.
0: Tak teďka by se mi líbilo strašně moc skončit, protože tahle slova už asi nepřekonáme, ale nemůžu. Ještě se vás chci zeptat na tu Kalifornii. Anita už to před chviličkou naťukla, že tam měla úspěch jako solistka. Tak tohle bylo jaké vystoupení, jaký zájezd?
2: To byl zájezd, který vyplynul z toho, že jsme se potkali s jedním americkým sborem na soutěži už před 2 rokama a oni už tehdy nám říkali, my pořádáme v Kalifornii soutěž, musíte přijet. A my jsme říkali, no jo, my přijedeme, to se tak jako říká, jo určitě, napíšeme si, znáte to. No ale oni se opravdu před rokem ozvali a pozvali nás a hrozně nás přemlouvali. A tady právě s Péťou jsme scháněli rok peníze a velkou část jsme teda sehnali od Plzeňského kraje, za což srdečně děkujeme. Takže jsme ten zájezd fakt uskutečnili a ta soutěž byla naprosto unikátní. My jsme to ani netušili, jaká jakoby velká vlastně věc to je a že to je vlastně jedna z největších soutěží pro dětský a mládežnický sbory v Americe. To jsme vůbec netušili, my jsme mysleli, že to bude nějaká lokální, že pojedeme hlavně na výlet. No, tak byl to víc festival než soutěž za mě teda. My jsme si to hrozně užili, protože já jsem tohle nikdy nezažila s žádným sborem na žádné soutěži. My jsme děti bydleli v rodinách, to vám Anit možná potom může říct nějaký zážitek z rodin, nebo většinu času bydleli v rodinách. Bylo to pojaté jako festivalově, takže ty děti ze všech těch sborů, které tam byly, bylo to 14, ale opravdu vybraných sborů z celého světa, z spolu každé dopoledne, celé dopoledne zkoušeli různé věci na ten závěrečný koncert. Takže se všichni znali a když potom došlo nějaké ty dva dny, se opravdu soutěžilo, když došlo na ty soutěže, tak my jsme se chodili na sebe dívat a už to nebylo takový, je, ty jsou moc dobrý a to, ale bylo to, ježiš, ty jsou dobrý a tamhle je Sára a tamhle je a už se vlastně jako trochu znali a vedle tý jsem seděla, bylo to hrozně skvělý. Za mě teda, my jsme si to užili, i když jsme se vlastně jenom koukali. Předpokládám, Anit, možná můžeš říct, že jste si to užili snad taky, nebo doufám, byl to velký zážitek.
0: Anito, bydleli jste v rodinách, takže jste se zdokonalili v americké angličtině. Jak pak vám to šlo? Domluvili jste se dobře, tak tu angličtinu každý trochu umí, někdo víc, někdo méně. Šlo vám to?
1: Šlo nám to nádherně, myslím, s holkama jsme to zvládli všechno, neměli jsme žádný problém.
0: Takže to je Kalifornie, ale teď už je potřeba také myslet na Tokio. Petro, obracím se zase na vás. Bude to Oříšek zorganizovat zájezd sboru Kajetán do Tokia?
3: Bude to určitě Oříšek. Budeme muset už teď, vlastně teď jsme se před 10 dny vrátili z té Kalifornie, kde do poslední chvíle jsme připravovali ty věci tam, takže ještě na to nebyl moc čas myslet, ale teď nás čeká vlastně soustředění za chvíli, tak už budeme přemýšlet, objednávat letenky, zařizovat ubytování, koncerty. Měli bychom se sejít i s japonským velvyslancem, naplánovat nějaké koncerty.
2: No, protože samozřejmě, když chystáte takovouhle dalekou štaci, tak na dva dny se vám tam moc nechce jezdit. To se ještě ani nevyspíte, už zase letíte zpátky. Takže my bychom to rádi pojali jako trochu tour. Doufám, že se nám to podaří, no, aspoň na nějakých 14 dní z těch prázdnin zase dětem ukrojíme, ale věřím, že to bude stát za to.
0: No a my se budeme těšit, že až se z Japonska vrátíte, že zase přijdete k nám. Petro, vy jste se ještě nadechovala.
3: Já jsem chtěla říct, že ještě bude největší oříšek sehnat ty finance na to.
0: Samozřejmě, to je peníze na prvním místě, víte.
2: No, tak my totiž samozřejmě bychom potřebovali, nebo vždycky se to snažíme udělat tak, aby ty děti, které si to opravdu zaslouží a který krásně zpívají a nejsou třeba z nějak úplně ekonomicky bezvadně zajištěných rodin a který si to opravdu nemůžou dovolit, tak aby si to dovolit mohli. A s tím nám jakoby velmi ten kraj i vlastně Plzeň město moc pomáhají, čímž velmi děkujeme.
0: Ano, srdečně. Tak poslední věc, kde vás naši posluchači v nejbližší době uvidí, aniž by museli letět do Kalifornie nebo do Tokia nebo do Krakova?
2: Máme toho spoustu, až se bojím, abychom to všechno zvládli. Hned prvního, nebo druhého, teď nevím, 1. září, myslím, že zpíváme samozřejmě tady na Vendelínovi,
0: ano.
2: To je náš divadelní průvod, potom budeme zpívat v katedrále svatého Bartoluměje
3: 17. září.
2: Potom nás čeká premiéra v divadle Bohemy, tam jsou krásné dětské zborečky, na to se těšte, Anet, hned na soustředění začínáme zkoušet.
0: No tak je toho hodně, asi to všechno najdeme.
2: Vánoce, blabla, no to.
0: Na vašich stránkách.
2: Ano, určitě. Na našich stránkách všechno najdete.
0: Tak moc krát děkuji i za tuhle pozvánku. Anna Maria Lahodová, Petra Golíková a Anita de Concei Sau byly našimi hosty a jsou zpěveckého sboru Kajetán opery divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Díky, mějte se moc krásně, pozdravujte celý zbytek vaší party a budeme se těšit zase na slyšenou.
2: Moc vám děkujem, na shledanou.
3: Na shledanou.

Radio vašeho kraje a Petr Muk ve 10:45. Lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhůř jsou na tom regiony u hranic, včetně Karlovarského kraje. Personál chybí v podstatě na všech pozicích. Máme pro vás reportáž a uslyšíte ji už po písničce skupiny Kryštof. Přejeme krásné středeční dopoledne a příjemný poslech.

0: Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají proto agenturní pracovníky nebo brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Ano.
3: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
3: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
2: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
3: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
2: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, takže o víkendech chodím vypomáhat.
3: František Nedbalý, provozní ředitel v společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky.
3: Je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Kdyby nebyli brigádníci, tak to budete mít těžší.
4: No určitě, určitě by to bylo výrazně těžší, protože nám vyplňují ty personální mezery na různých úsecích.
3: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
3: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
3: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

chlápek stál, tak

0: ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Urgentní příjem fakultní nemocnice Plzeň čeká modernizace. Vznikne i psychiatrická ambulance s nepřetržitým provozem. Ode dneška se zpřísňují podmínky pro udělování dočasné ochrany Ukrajincům. A čekejte polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 37 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Urgentní příjem fakultní nemocnice Plzeň čeká modernizace. Cílem je zvýšit dostupnost péče, zlepšit podmínky pro pacienty se specifickými potřebami a zmodernizovat zdravotnické vybavení. Město Plzeň o tom dnes informuje na svých webových stránkách. Stěžejní součástí projektu je pořízení nové magnetické rezonance 3T a vznikne i psychiatrická ambulance s nepřetržitým provozem, která zajistí krizovou péči 24 hodin denně a má rozšířit spektrum urgentní péče o pacienty s akutními duševními obtížemi. Celkové náklady činí 116 milionů korun, z toho 75 milionů pokryje dotace. Obec Dýšina na Plzeňsku pořídí nové plynové kotle do dvou bytových domů v Jižní ulici. Dojde i k rekonstrukci topných soustav. Náklady se odhadují na 1,5 milionu a práce mají být hotové do konce září, říká nezávislý starosta Jaroslav Egermajer.
4: 24 roků byly původní kotelny, které už mají technicky odžito a samozřejmě dneska jsou ty kotelny daleko úspornější. Takže i z tohoto hlediska a hrozilo, že už nemusí další sezonu vydržet. Tak, aby jsme zajistili vlastně vytápění pro všechny ty byty, co jsou v těch nemovitostech.
3: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky zpřísňuje Rada Evropské unie. Pravidla se ale týkají pouze nových žadatelů. Přísnější pravidla vítá například i ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Podle údajů ministerstva vnitra žije v Česku necelých 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Jen za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby meziročně vzrostly o 3,6%, informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíce přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou anebo sportovním a rekreačním zbožím.
1: Sport.
3: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace to potvrzuje na svém webu. Soutěž plánuje rozšířit výjimečně na 19 týmů. Liga národů se koná mezi červnem a srpnem. Češky letos skončily 10.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky i silné, na jihu kraje srážky četnější. Teploty do 37, na horách do 32 stupňů. A Biotrojka, nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Kolona aut se aktuálně vytvořila na dálnici D5 u Rudné ve směru na Prahu. Měří zhruba 1 kilometr. Počítejte proto se zdržením a projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách jsme pro vás připravili písničky od Heleny Vondráčkové a taky Elvise Presleyho.

0: pak vám nabídneme fousku v svět. Ten dnešní díl má název Odvážný návrh.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: kousků v svět.
1: Odvážný návrh. Po setkání s několika občany jsem se rozhodl, že jejich úvahy zveřejním. Nekamenujte mne, jen předávám to, co jsem vyslechl. Komu by měli zvýšit pojištění? Těm, kteří v důsledku svého konání plní nemocnice a čekárny doktorů, přátelům alkoholu a tabáku, uživatelům drog, ženám v domácnosti, které mohou spadnout se štaflí při věšení záclon, rybářům, kteří pojídají ryby z Bečvy, umělcům, kteří do noci hýří se svými faninkami, štědrým slečnám, které ohrožuje cizokrajná nemoc, doktorům a záchranářům, kteří jsou napadáni psychopaty, občanům, kteří jedí bůček, gurmánům a prožrancům, kteří nedbají obezity, dále zvýšit pojištění nimrodům a myslivcům, kteří se mohou stát obětí vlastní střelby, řezníkům, kteří si mohou useknout jiný út, než zamýšleli. Závěrem musím předeslat, jak se říká smysluplně předjímat. I těm, kteří nic nepodnikají, se musí zvýšit pojištění. Nic neděláním jsou adepty na kardiovaskulární, nervové a pohybové choroby. Málem bych opomenul naše pohřební služby, kde zaměstnancům hrozí kýly, nachlazení z pronásledování zlodějů věnců, křížů a svícnů. Speciální navýšení pojišťovacího poplatku by měli platit politici při svém sedavém povolání, kdy vytvářejí ducha plné novely a zákony, jsou ohroženi hemeroidy. Moje babička Kristýnka z Nemaní říkala, chudí se bojí o život a bohatí o peníze. Proto souhlasím, abychom platili my občané vyšší zdravotní pojistné, protože jsme všichni budoucí pacienti ústavů, které platí stát z našich daní. Pamatujme, že život a stáří jsou vleklé choroby, které začínají naším zrozením. Nikdy nelitujme peněz, o které přijdeme. Asi nám nepatřili. Myslím, že by se mělo zvýšit zdravotní pojištění hlavně staré generaci otců a pradědů a prababiček, od kterých jsme geny a náklonnost k hazardu se svým zdravím zdědili. Každý může mít jednou vozík, ale smutné je, když není nikdo, kdo by ho tlačil. Moje žena přečetla tenhle můj fejton a řekla, ne abys to řekl v rozhlase Plzeň, někdo by ti mohl uvěřit a platil by zdravotní pojištění 3x vyšší. Fouskův svět.

0: Radio.
1: Radio vašeho kraje a Petr Rezek, 11 minut před 11:30. Za chviličku vás vezmeme k Prášilskému jezeru, kde se v létě 1927 utopil 21-letý mladík. Počkejte si na další díl seriálu Příběhy nejen šumavské. Za pár minut. Můžeme.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Přejeme vám krásné dopoledne. Za 2 minuty bude 11:30. Ledovcových jezer na Šumavě je 8, z toho 5 na české straně. Každé je něčím výjimečné. Černé je největší, nejhlubší a zároveň nejkyselejší. Jezero Laká je zase nejmenší a přitom nejvýše položené. No a Prášilské jezero má na své hrázi jako jediné pomník, který připomíná utonulého mladíka. Jeho příběh vám budeme teď vyprávět společně s Janem Dvořákem.
1: Příběhy nejen šumavské.
0: Psal se 18. červenec roku 1927. Šumavu brázdí turisté, kteří začínají masivněji objevovat. Skupinka turistů míří také na Prášilské jezero. Kromě krásné přírodní scenérie se jim ale naskytne pohled, který si určitě nepřáli.
2: Na hladině pluje lidské tělo. Po jeho vyzvednutí bylo zjištěno, že utopenec měl u sebe kapesník s monogramem OK a v kapsách oděvu množství kamenů. To vedlo vyšetřovatele k domněnce, že mladík, kterého se nepodařilo identifikovat, spáchal sebevraždu.
0: S tímto závěrem bylo tělo utonulého mladého muže pohřbeno na Prášilském hřbitově. Totožnost zemřelého se zjistila teprve po několika dnech. Ředitel České státní odborné školy v Šenbachu u Chebu postrádal už několik týdnů svého syna, 21-letého Otokara Karla Karejse.
2: Ten studoval na pražské přírodovědné fakultě. Jeho obrovskou zálibou byla mineralogie. A tak pravděpodobně jeho chuť poznávat krásnou Šumavu ve spojení s jeho zálibou v minerálech ho stála život.
0: Zřejmě sbíral kameny nad příkrou skalnatou jezerní stěnou. Po kapsách už jich měl velké množství a z nějakého důvodu spadl do vody. Kameny v kapsách ho nekompromisně táhly ke dnu a on neměl šanci vyplavat.
2: Jeho otec nechal vytesat pomník, který umístil na hráz jezera s latinským nápisem, který v překladu zní takto. Posmrtně kandidát věd přírodních Otakar Karejs, který na dně ve vlnách tohoto jezera v měsíci červenci roku 1927 v rozkvětu mládí duši svou vydechl. Život tvůj i veškeré naděje naše byly zmařeny smrtí tvou nezměrnou a bolestivou.
0: Pravděpodobně to ale není jediná tragická událost, která se v tomto jezeře udála. Jedna z pověstí vypráví příběh chudé dívky z dřevařské rodiny. Ta se zamilovala do syna bohatého pražského obchodníka. Když se jim z milostného vztahu narodila dcerka, chtěli se vzít.
2: Jenže svatba jim kvůli rozdílnému původu nebyla dopřána, a tak dívka se svým milencem a společnou dcerkou ukončili život skokem do jezera. Nedlouho po této tragédii tady skoncoval se svým životem i dívčin strápený otec. Dívka se zde v podobě jezerní pany prý zjevuje dodnes.

Za chviličku nás čeká kalendárium. Připomeneme si českou plavkyni Ivetu Hlaváčovou a její slavnou plavbu přes kanál La Manche a také vzpomeneme na letní olympijské hry v Riu, odkud jsme si přivezli pár cenných kovů. Za chvilku.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, weekend.
2: Středa, 5. srpna. Svátek mají chlapíci zasvěcení Kristu. Nositelé jména Kristián. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Irský atlet Peter O'Connor skočil před 125 lety v roce 1901 v Dublinu do dálky 7 metrů a 1,60 cm, což byl úplně první oficiálně uznaný atletický rekord. Podle časopisu Rolling Stone 3. nejlepší album historie vydali liverpoolští Beatles před 60 lety v roce 1966. Dostalo název Revolver a dodnes je považováno za jedno z nejinovativnějších alb historie pop music. Beatles naplno využili studiovou techniku a na desce se ozvala i řada hudebních stylů, včetně sitáru a indických motivů. Plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche před 20 lety v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Před 10 lety se mnozí z nás nastěhovali před televizní obrazovky a vydrželi tam až do 21. srpna. V Rio de Janeiro začaly olympijské hry.
3: Český reprezentant Lukáš Krpálek je olympijským vítězem.
2: Naši odsud přivezli 1 zlatou, 2 stříbrné a 7 bronzových medailí. 50 slaví půvabná herečka původem ze Slovenska Danica Jurčová. Proslavila ji především hlavní role ve filmu Bestiář. A 45 je neméně krásné rodačce z Jičína, populární české herečce Janě Plotkové. Já přeju hezký den.

0: Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, česky chcete-li Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska se 7 týdnů držela na čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. A výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: A teď si z alba Revolver připomeneme slavnou žlutou ponorku.

Sana her kusura.

0: Babské rady.
1: Což takhle dáci laníš? Laníže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanížů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Laníže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky. Mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanížový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Nové veřejné osvětlení i kanalizace budou po rekonstrukci v nádražní ulici v Horšovském Týně. V Liblíně na Rokycansku pokračuje veřejná sbírka na záchranu obecního kostela svatého Jana Nepomuckého. Lékárny v Česku budou moc nově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty do 37 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují modernizaci nádražní ulice. Město ji předělává současně při rekonstrukci průtahu na hlavní silnici 1/26, kterou opravuje ředitelství silnic a dálnic. Víc k městské investici dodává starosta Josef Holeček z ODS.
2: My jako město jsme spoluinvestorem, takže za námi jdou investice do chodníků. My jsme samozřejmě toho využili, takže jsme zrekonstruovali kanalizaci a vodovodní řady. A pochopitelně, když je to takhle rozbitý, tak jsme tam vyměnili i nové moderní veřejné osvětlení. To bude, dejme tomu, snad do konce srpna. Uvidíme.
1: Městy Liblín na Rokycansku opravuje barokní kostel svatého Jana Nepomuckého. Lidé můžou na obnovu památky z 18. století přispívat ve veřejné sbírce přímo do pokladniček v kostele a v budově úřadu, případně na bankovní účet přes QR kód na webových stránkách městyse. Pokračuje nezávislá starostka Liblína Ester Lipertová.
3: Díky veřejné sbírce, která je pořádána na dobu neurčitou, se podařilo vybrat rekordní sumu 348 tisíc korun. Částka pomohla k dokončení opravy věže kostela, na kterou jsme dostali také dotaci z Plzeňského kraje. Jména všech dárců byla zapsána na listinu, která byla zapečetěna do kapsle, která pak do věže byla umístěna.
1: Lékárny v Česku budou moc nově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
4: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
5: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
4: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
6: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
4: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace. Teraz dostal také obránce Jakub Elbel z Olomouce, který si nezahraje 3 měsíce, navrch zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Obdržel disciplinární trest zákazu činnosti na 2 měsíce a pokutu 20 tisíc korun. Oba poslední pikají za to, že jeden přečin neohlásili. Počasí. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, později odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Na jihu a jihovýchodě kraje budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů Celsia, nahora 29 až 32. Slabý během dne mírný západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby on na trojce, tedy vysoký stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Domažlicích, ulici Monsignora Blažka. Staška, na místě zasahují policisté, dejte tam pozor. S omezením provozu počítejte na dálnici D5 kolem 56. kilometru ve směru na Prahu. Mezi sjezdy na Rokycany a Mýtov. V odstavném pruhu tam stojí porouchané nákladní vozidlo. Projížděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy.

0: 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
1: Ty středeční začínají 5 minut po 12. Iva Kokešová vám všem přeje krásné odpoledne a těším se na vaše telefonáty i na vaše e-maily. Zavolejte a napište.

0: dělat.
1: Na telefonu je paní Hana z Horní Břízy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Plzeňský rozhlas a chtěla bych vás požádat o hezkou písničku pro paní Janu Rahubatou Rozenou Randovou ze Žilova. Milá Jani, přeji ti k dnešním narozeninám hodně štěstí, lásky a především zdravíčko, které už obě hodně potřebujeme. Tvoje kamarádka Hana Horní Břízy. A též zdravím tvoji dcerku Janičku. A vám děkuji za přání.
1: Ano, rádo se stalo.
2: Že mi zahrajete.
1: Ano, naslyšenou paní Hanko, mějte se hezky.
2: Taky, děkuji, nashledanou.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Helena Strhanova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se nechat zahrát paní Jitce Maršíkové, která má dneska krásný kulatiny. Takže jí přeju, Jituš, hlavně zdravíčko a ještě jednou dolit. Všechno nejlepší. Děkuju.
0: A písnička je připravená. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tady je Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Vyřídíme první mailový vzkaz. Chtěli bychom zahrát pro naší babičku a maminku Alenu Hůrkovou k jejím dnešním narozeninám. Přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka a ať si stále tak vřelá a usměvavá. Přejí syn Honza s vnoučaty a dcera Jindřiška s rodinou.

16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Hlásí se Klenčí pod Čerchovem a paní Anna. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům i vám v rádiu. Přeji hezký den. Má gratulace tentokrát letí až do Prahy. Mí dlouholetý kamarád Liduško. Přeju ti k narození nám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, boží požehnání a se tě splní všechna přání. A posílám tě tvou oblíbenou písničku. A vám děkuju za hrání a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď budeme hrát pro jednoho mladíka, pro Adámka Rendla z Kasejovic, který dnes slaví 11. narozeniny. Hodně moc zdravíčka, štěstíčka, samé dobré kamarády, stálý úsměv na tváři, žádné chmury či bolístky. Užij si, Adámku, krásné narozeniny a vůbec krásná dětská léta. Jsi náš rošťák a milujeme tě. Moc tě zdraví mamka a já, taťka, babi s dědou ze Záhoří, Kuba, Kájina s Járou a taky babi z Drslavic.

0: Do středečních písniček pro vás se dovolal také pan Jiří ze Štítovek. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju a zdravím všechny zaměstnance Rádia Plzeň, posluchače Rádia Plzeň a chtěl bych poslat písničku mý spolužačce a kamarádce Hance Knopový za Svobodno z Krenčí pod Čerchovem a chodili jsme do Krenčí spolu do školy, tak tě přeju Haničko, hlavně hodně zdraví a posílám tě písničku, na který jsme se domluvili s redaktorkou a děkuju za zahrání a nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Teď nám telefonuje pan Jaroslav z Poběžovic. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Děkuju. Chtěl bych si nechat zahrát tu písničku, jak jsme se domlouvali k mým narozeninám dnešním, jestli je to možné.
0: Písnička je připravená právě dneska, máte narozeniny?
1: Ano, ano, ano.
0: A prozradíte nám, jaké u mužů se to může prozrazovat, že mám pravdu?
1: Dvě sedmičky.
0: Dvě sedmičky. Tak vám přejeme samozřejmě všechno nejlepší, pevné zdraví, zůstaňte nám věrný a někdy zase zavolejte.
1: Děkuju.
0: A ať jsou ty dvě sedmičky hodně šťastné.
1: Já budu doufat.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a teď se dovolal pan Honza od Domažlic nebo od Horšovského Týna a nebo někde mezi tím. Dobrý den.
1: Dobrý den, přesně i zhoštění. Chtěl bych ještě jednou poděkovat Českému rozhlasu. Před chvilkou jste vám hráli, ale jakož jsem se dovolal, takže bych chtěl popřát ještě jednou k dnešním narozeninám. Přeju to za sebe, za svý dvě vnoučata, za sestru, za její vnoučata, za jejího manžela. A mami, zůstaň taková, jaká jsi, a posíláme ti se sestrou písničku pro mámu od skupiny Holky a já děkuji Českému rozhlasu Plzeň za zahrání.
0: Není zač, Honzo, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, děkuji moc, naslyšenou.

0: Také dneska nám napsal e-mail náš posluchač Honza z Klatov, ten vždycky vybírá zajímavé písničky. I dneska je ta písnička velmi zajímavá a musím dát Honzovi za pravdu, jak se říká ve filmu Nejistá sezona, když je člověk na něco krátký, tak si z toho aspoň má dělat legraci. Takže tady je Jarek Nohavica pro všechny posluchače na ochlazení.
1: Z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima za okny je.

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jedným kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničáři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Mladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgia. Mladovská zima.

Za 7 minut bude 13 hodin, teď už si počkejte na naše další aktuální zprávy a potom bude hostem Alex Minářové, rychlostní kanoista, olympijský vítěz, držitel dalších 5 olympijských medailí a 5násobný mistr světa Josef Dostál. A po 16. hodině bude v Humoriádě herec Václav Vidra. Iva Kokešová se loučí, přeje vám krásné odpoledne, zítra naslyšenou. Je naprosto

Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi.

0: stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Klatovskou renesanční radnici přikrylo lešení. Město v její přední části směrem na náměstí opravuje fasádu. Co přesně práce zahrnují, dodává místostarosta Klatov Martin Kříz z Nestraníků.
1: Na základě restaurátorského záměru se na některých místech obnovuje zgrafitová výzdoba. Někde byl problém, že se začala drolit římsa. Také ošetřujeme kamenné prvky, které tam na té radniční budově máme. No a náklady jsou ve výši zhruba 1 200 000 korun.
0: Oprava fasády by měla být hotová do konce září. Ve Stříbře na Tachovsku během tropických dní obnovili provoz vodních prvků na Masarykově náměstí. Město spustí vodní systém alespoň v omezeném režimu, a to navzdory špatnému technickému stavu rozvodů, ze kterých uniká voda. Pokračuje starosta Stříbra Martin Záhor z Hnutí ANO.
2: Rozvody vody jsou bohužel dlouhodobě nevyhovující a problémy se objevují již od dokončení rekonstrukce náměstí v roce 2013. Přestože provoz přináší zvýšené ztráty vody, denně 30 až 40 kubíků, a vyžaduje průběžné opravy, považujeme za důležité nabídnout obyvatelům alespoň částečné ochlazení v období extrémních teplot.
0: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Sport. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 nastoupí proti Finům. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
3: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
0: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času. Počasí. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, později odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Na jihu a jihovýchodě kraje budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů Celsia, na horách 29 až 32. Slabý během dne mírný západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby on na trojce tedy vysoký stupeň zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Jateční ulici nedaleko odbočky do Doubravecké ulice. Na místě je policie. Další nehodu v Plzni šetří policisté také v Malostranské ulici. Dejte tam pozor. A další nehodu máme hlášenou v Kolinci na Klatovsku na hlavním průtahu obcí nedaleko kruhového objezdu. I tam jsou policisté, projíždějte i tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod pěti kruhy vybojoval první zlato. Je také pětinásobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku a já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Kryček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až pátý místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale ze zahraničí. A bylo neuvěřitelné, jak ty lidi, že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na něj usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebují, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile a říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra, budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím, čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede, ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba i na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych někam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Kyšicích u Plzně bude do konce prosince nový vodovod. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. A zítra bude oblačno až zataženo, místy přeháníky nebo i bouřky, teploty do 30 stupňů. Příjemné odpoledne.

0: pásy na vodovodní přípojky.
1: Vysázením 40 třešní vylepšili v Bohách na severním Plzeňsku ale na původní staré cestě směrem k sousední obci Rakolusky. Oblíbenou stezku pak doplní i další zázemí pro turisty a rodiny s dětmi. Pokračuje nezávislý starosta Bohu Zdeněk Šubert.
2: Plánujeme zde ještě osadit dětské herní prvky a odpočívající místo. Také jsme zrekonstruovali dva rybníky v obci a v těsné blízkosti a osadili lavičkami pro odpočinek a příjemné posezení občanů i návštěvníků.
1: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Turek se až do vyšetření nehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív také řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna. Počasí. Večer bude převážně polojasno, postupně v noci přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, a to hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, místy přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, častější na jihu a jihovýchodě kraje. Později odpoledne postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Slabý odpoledne až mírný vítr západních směrů v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na vysokém 3. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz na dálnici D5 kolem 86. kilometru ve směru na Rozvadov mezi sjezdy na Plzeň Litice a Sulkov. A dvě vozidla se srazila v Plzni v Malostranské ulici. U obou nehody zasahují policisté, projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už jste možná zaslechli, meteorologická stanice v Plzni Bolevci včera zaznamenala teplotu 41,5 stupně Celsia. Tolik tady ještě nikdy nenaměřili. Skoro by se po vzoru Járy Cimrmana chtělo poznamenat ten pokrok, kde se to zastaví. Co se ovšem nezastaví, je vysílání Českého rozhlasu Plzeň, a tak budete krátce po půl třetí svědky pokusu o překonání rekordu v hromadném seskoku parašutistů. Prakticky z křesla můžete udělat dobrý obchod v rozhlasovém tržišti a za chvíli další díl seriálu Co v učebnicích nebylo, který vám přiblíží jednoho podivuhodného tvora. Taky nadále příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň,

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na své ráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rond. Klatovské letiště Josefa Hubáčka je dějištěm nevšední sportovní události. Tým českých parašutistů se tam pokouší překonat národní rekord v počtu spojených parašutistů ve volném pádu. Jak se jim to daří a co obnášely přípravy, i to uslyšíme od naší reportérky, kterou máme přímo na místě. Teď ale ještě...
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský Prazdroj láká do svého areálu na koncert kapely Red Hot Chili Peppers Revival. Koncert začíná v 8 hodin večer, areál se otevře už v 18 hodin. Hrad Kašper láká na divadlo Folklor a dobré víno. Spolek Kašpar tam vystoupí s představením Slovácko sa nesúdí, které začíná v 21 hodin. V Zachspabu v Plzni vystoupí zase od 8 večer Hudba Praha. Autem, na kole nebo pěšky, veřejnou dopravou, ale i plavidlem, pokud ho máte, tak se po řece Berounce dostanete k blízkosti hradu Krašov. To je výčet, jakou cestu můžete na hrad zvolit a ten si také můžete prohlédnout, a to každý den v čase od 10 do 18 hodin. Inspiral Garden, tak to je název festivalu, na který můžete zajít do Šafaříkových sadů v Plzni. A státní hrad Švihov zve na výstavu domova dětí a mládeže Klatovy. Během otevírací doby hradu si můžete prohlédnout tajemné bytosti šumavských lesů a postavy z místních pověstí. Narazíte na malované obrázky, keramické figurky i vyprávění o místních strašidlech. Výstava je přístupná do 30. srpna. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude chvíli Jiří Korn zastavovat holčičí slzy.

0: Je 12:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jak už jsem avizoval, čeští parašutisté v Klatovech chtějí přepsat národní rekord, tedy 41 lidí spojených během volného pádu. První pokusy tam mohou lidé sledovat už dnes a na místě máme i naši reportérku Jitku Englovou. Tak Jitko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zásadní otázka, už ten nový rekord padl?
1: Tak ještě ne. Parašutisté tady mají za sebou asi 3 seskoky. Nejdříve do menších formací a před chvílí se pokusili o ten rekord, ale nepodařilo se. Někteří členové se do formace nechytli. Já jsem tady mluvila s rozhodčím, který ty pokusy sleduje a podle něj nejsou ty velké formace vůbec jednoduché, protože ti lidé spolu skákají jen párkrát do roka a vlastně musí se nejdřív sehrát.
0: Tak řekněme, v čem přesně ten nový rekord vůbec spočívá?
1: Tak ten spočívá v překonání počtu spojených parašutistů ve volném pádu. Parašutisté vyskočí z výšky přes 4000 metrů a pak mají zhruba minutu volného pádu na to, aby se všichni přiblížili, spojili se předem do dané formace, ve které má každý své dané místo. A jestli se to podařilo a všichni byli v jeden okamžik spojeni, tak to potom potvrzuje rozhodčí na základě videozáznamu. Dosavadní rekord je z roku 2019, bylo to 41 lidí, no a tady se o to pokouší zatím 42 parašutistů ve věku od 19 do téměř 70 let, ale postupně by chtěli ten počet zvyšovat.
0: No a mluvila si třeba s účastníky o tom, co všechno obnášela taková příprava na stanovení nového rekordu?
1: Tak podle jedné z organizátorek Martiny Vaváčkové pokusu o rekord předcházely 2 roky příprav, zhruba 1600 seskoků a hodiny tréninku ve větrných tunelech. Do toho projektu se zapojilo téměř 90 parašutistů, kteří trénovali v Česku i v zahraničí. No a ty přípravy byly koncipované tak, že se jich mohli zúčastnit i nováčci a během těch 2 let se naučili vše potřebné pro to bezpečné zapojení do formace.
0: Už jsme říkali, že první pokusy mohou lidé sledovat už dnes. Seskoky tedy budou pokračovat i v následujících dnech, dokud se to nepovede.
1: Ano, přesně tak. Ty seskoky do formace budou pokračovat i zítra a v pátek a to se tady parašutisté tedy budou snažit překonat ten dosavadní rekord a případně ho znova překonat. A ještě potom se pokusí překonat jeden národní rekord, takzvaný dvoubodový, který spočívá v tom, že se chytí do formace, pak se pustí a znova se chytí do jiné formace. A to vše během minuty volného pádu. V této disciplíně je zatím aktuální rekord 21 parašutistů. Jinak ty seskoky do formací jsou v celku divácky atraktivní, takže když sem lidé v následujících dnech přijdou, tak se mají na co dívat. No a při troši štěstí třeba budou rovnou i svědkem nějakého toho nového rekordu.
0: Z klatovského letiště se hlásila Jitka Englová. Díky za informace, naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, právě nadešel čas na naše pravidelné malé rozhlasové obchodování. Svoje inzeráty jako vždy voláte na číslo 221 554 222 a já vás zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, prodáme motorový člun, je to bývalý policejní, je na Hněvkovické přehradě. Prosím volat večer 607 813 398.
3: Číslo tedy zní 607 813 398, ano?
4: Ano, ano, děkuju.
3: Není zač, nashledanou.
4: Nashledanou.
3: No a vám přeji taky dobrý den.
5: Haló?
3: Posloucháme.
5: Haló?
3: Posloucháme vás.
5: Ano, dobrý. Prodám barovej stůl a dvě židličky k tomu. Potom bych prodal kanistry plechový a za třetí bych prodal obracečku se schrnovačkou. A to všechno na čísla telefonu 727 909 305. Spálen pořičí.
3: 727 909 305, zapsali jsme to.
5: Ano, děkuju pěkně.
3: Tak a rozhlasové tržiště teď vítá vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prodám Citroen C3. Modrá barva. Nově po technické na 2 roky technická. Na čísle 606 230 424. Volat kdykoliv.
3: Číslo musím zopakovat. 606 230 424. Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Tak, a další, kdo je u telefonu, to jste vy, dobrý den. Haló.
7: Haló.
3: Posloucháme vás, zavřete si rádio.
7: Ano. Já bych chtěla prodat pánské trinomické kolo, Krinodema značka. Má hrubé pláště, takže se s ním může jezdit po městě i do terénu. Cena dle dohody. Děkuji. 728 281 315.
3: Tak to nevím, jestli jsem to stihl.
7: Telefon.
3: 728 281 315, ano?
7: Haló, slyšeli jsme se?
3: Tak, zatím jsme se slyšeli a myslím, že už teď vy mě neslyšíte, nicméně číslo jsme zapsali a jdeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den. Slyšíme se?
3: Posloucháme.
8: Já bych prodala 6hranný hrneček Franze Josefa, je to starožitnost, a dále bych prodala gramofonové desky různých žánrů na telefonním čísle 722 249 923. Znova opakuji telefonní číslo 722 249 923. Je to Staňkovsko.
3: Máme to, naschledanou.
8: Naschledanou.
3: Jdeme dál, ještě jednoho určitě stihneme. Dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Posloucháme vás.
9: Prosím vás, nabízím 2 kusy plastových oken, barva bílá, rozměr 120 na 120, dvojsklo, jsou zánovní a velmi levně. Lokalita Plzeň, telefon 605 221 834.
3: Mm-hmm. Takže 605 221 834, mám to dobře?
9: Já moc děkuju, ano.
3: Tak jo, naschledanou. Ať to vyjde. Tak, rozhlasové tržiště pro tuto chvíli končí, ale nebojte, bude tady zase zítra po 3:15. Jako obvykle budete moci telefonem prezentovat svoje inzeráty tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Má to grády. Tatínek radostně usedl ke stolu, na kterém byl talíř s kouřícím gulášem. Pozor, trochu to pálí, řekla starostlivě a trochu i omluvně maminka. Nedbaje varovných slov, tatínek lačně pozřel první sousto, následně otevřel ústa a mávaje před nimi dlaní zasyčel. To má grády. Opět jsem tedy využil literatury, abych demonstroval význam tohoto úsloví. Tak tedy má to sílu, má to šťávu, má to úroveň. Ale co jsou to vlastně ty grády? Kruce si opět vezmeme etymologické slovníky a zjistíme, že prapůvod je v latinském slově gradus, neboli stupeň. Čili říci má to grády, znamená je to o stupeň výš než normálně. Odtud i sloveso gradovat, tedy prakticky přidávat stupně. Slovo k nám přišlo přes němčinu v 19. století. Po roce 1948 se trochu stáhlo, protože plíznělo příliš měšťácky. Dnes se ale opět hojně užívá.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Silné bouřky dnes odpoledne zasáhnou centrální část Česka. Nová parkovací místa vzniknou po rekonstrukci tří ulic v Horšovském Týně na Domažlicku. A zítra bude oblačno a zataženo, místy přeháňky nebo i bouřky, teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím s hranicí na východě a západě území. V centrální části Česka je může doprovázet nárazový vítr, přívalový déšť a případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a severu Moravy.

0: současné době projektujeme další etapu, takže to by se dělalo buď příštím, nebo až v dalším roce, až to bude vyprojektováno.
1: Státní památky v Plzeňském kraji evidují za první polovinu prázdnin velký nárůst návštěvníků. Během července je navštívilo přes 62 tisíc lidí, což je nejvíc za poslední 3 roky. Největší nárůst zaznamenal zámek Kozel meziročně o 28%. Podle kastelánky Věry Polanové za to můžou gastronomické a jiné akce a také kostýmové prohlídky.
2: Kostýmované prohlídky a dětské prohlídky, ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, popřípadě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
1: Kasteláni památek také věří, že návštěvnost jim vylepší i letošní Hradozámecká noc. Uskuteční se 22. srpna. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
3: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Večer bude převážně polojasno, postupně v noci přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, a to hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, místy přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, častější na jihu a jihovýchodě kraje. Později odpoledne postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Slabý odpoledne až mírný vítr západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na vysokém 3. stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Požár osobního auta omezuje provoz na dálnici D5 kolem 126. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na Bor u Tachova. Na místě zasahují hasiči a policisté, projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kde spát, když je dům rozpálený a večer vinou tropických nocí nestihne vychladnout? Tak třeba na zahradě, na terase vedle zahradního jezírka. Přesně tak to vyřešila jedna rodina v České Bříze na Plzeňsku a my se za nimi podíváme v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. Čeká na vás i další díl zámeckého léta, teda další výprava na další zámek, a už za chvíli uslyšíte další díl seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát nás zavede Podchebský hrad, kde dodnes stojí poslední brána do města, která ho chránila před nepřáteli. Tak i nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech a hezké středeční odpoledne.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: technických památek. Dnes se přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to už nám řekne Martin Plevný z Chebského muzea.
1: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728 podle návrhu inženýra Fogla. V podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, z dneska vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
2: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
1: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za městskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
2: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
1: Původně tady byla aspoň z nejstarších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
2: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
1: Přesně tak, my stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
2: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
1: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
2: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů. A už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
1: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu. Vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení. Pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát tramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
2: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít. I musique en tête, à présent que nous pouvons nous cacher. Soult! Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marí Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží coby vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
1: Do roku 1805, ale další brána v pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
2: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Asi už jste si všimli, že také letos vám po celé prázdniny nabízíme zámecké léto. Můžete s námi tedy poznávat jednotlivá šlechtická sídla, dozvědět se něco z jejich historie i současnosti. No a každé všední dopoledne krátce před 10:00 můžete také soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému právě teď předávám slovo, aby vám prozradil, kam nás dnes pozve.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Hřeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám lužnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl. Protože utekl do Saska, sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co znamená, když si něco necháme napsat na futro?
1: Napiš mi to na kámen.
2: Napiš mi to na hlavu.
3: Napiš mi to na záda.
4: Třeba na oktovku.
5: Na počítač?
6: Nebo je to nějaký druh tabule?
7: Že nějaký, takhle, že to napíšeš nějak na počítač takhle?
8: Třeba, že ti to třeba napíše na triko.
9: Není to nějaká stará tabulka, taková malá, která se používá?
10: Aby mu to napsal na ruku.
11: Jako kdyby ti to někdo jako napsal na futral.

0: Je 6 minut po 15:30, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. No a máme také 5. srpna a lidé na řadě míst Česka dnes zažili další tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Čtyřčlenná rodina z České Břízy na severním Plzeňsku se to rozhodla vyřešit nocováním venku na zahradě. Už několik nocí tak usíná pod hvězdami.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, pojďte dál.
2: Paní Mirka mi otevírá branku, teď je venku 28 stupňů, vevnitř domě 27. Rodina neuvažovala o pořízení klimatizace, která by třeba jednu místnost ochlazovala. Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. Kromě paní Mirky, její manžel Daniel a oba synové, 12-letý Ondra a 15-letý Daniel. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
1: My vlastně spíme s klukama tadyhle, že dáme pryč tady, jak máme to sezení. Když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčko.
2: 12-letý Ondra. Baví tě to spát venku?
3: Ano, aspoň není vedro.
1: Spíme tady, protože je tady krásně a jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch, takový vlhčí. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
2: Jak to řešíte, když se chcete ještě podívat na mobil, neláká to nějak komáry?
1: Já bych řekla, že ne. My spíš tady ty mobily nepoužíváme, koukáme se na hvězdy, povídáme se. Hodně si povídáme zážitky třeba z dovolený.
2: Vy tady občas slýcháte v noci, když tu spíte, i žáby.
1: Ano, máme tady dvě žáby, které nám tady dělají každý den opravdu koncert. A pak, když je třeba koncert tady v okolních vesnicích, opravdu koncert, nějaká muzika, tak je to slyšet i sem.
2: Jak je to dlouho nebo dávno, kdy jste původně tedy začínali spát na té trampolíně?
1: Prvotně jsme spali ve stanu, to byly děti opravdu malé, 2-3 roky. Jak jsme pořídili trampolínu, tak v jejich 5 letech možná, tak byla ta trampolína a teď poslední léta jsme tady na té terase.
2: Tady máte...
1: Tady ten si sem dá jako madraci, tady na tom spí. A pod ním spí kocour.
2: A pod čím se nejlíp spí? Pod nějakou lehkou dekou nebo prostě radlem, když je horko?
1: Jo, nebo úplně manžel, ten to dá úplně prostě jenom v plavkách, protože ještě než usneme, tak se jdeme taky vykoupat do toho jezírka. Takže to taky příjemný.
2: Ondro, pod čím spíš nejradši ty?
3: Pod šeráchem.
2: Už vás třeba v noci někdy zastihla boučka?
1: Kdyby náhodou, tak tady máme zahradní domeček a jenom přeskočíme také přes terasu a jsme v bezpečí, jsme pod střechou.
2: Říká paní Mirka, která se svojí rodinou spí každou horkou tropickou noc na zahradě, na terase. Teď jim dělá společnost asi 2měsíční kocourek. Z České Břízy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď bych tady měl jednu pozvánku. Veterán Car Club Plzeň pořádá 8. srpna tradiční, tentokrát už 11. retro jízdu. A ne, v čem jsme jezdili za socialismu? Jedná se o veteránský sraz socialistických vozidel, spojený s přibližně 100-kilometrovou jízdou Plzeňskem. Letos poprvé bude cílem retro jízdy zámek Žinkovy, kde budou vozidla poté vystavena.
1: Zámek má dlouhou tradici i ve vztahu k automobilům, neboť Karel Škoda měl za své doby nejlepší vozový park v Československu, a proto jsme si řekli, že ji oživíme a spojili jsme se s veteránskými kluby, konkrétně s Veterán klub Plzeň, a domluvili jsme tuto krásnou první akci, a to sice retro jízdu k nám na Žinkovi.
2: Karel Škoda, někdejší majitel zámku.
1: Přesně tak, Karel Škoda ve zdejších konírnách, kde teď sedíme, tak je využíval jako garáže pro svůj vozový park.
2: Která historická vozidla tady budou k vidění toho 8. srpna?
1: Návštěvníci se můžou těšit, že uvidí Trabanty, Škodovky a všechny populární vozy, které znali z dob mototechny, která vlastně v Československu v letech 1948 až 89 prodávala tyto vozidla, ale budou k vidění rovněž i motocykly Java, či například zajímavostí bude příjezd několika karos oblíbených autobusů, které všichni známe.
2: Do konírny už nezajedou, teď je tady kongresový sál, takže kde přesně a v kolik hodin mohou zájemci veterány na zámku Žinkovy vyhlížet?
1: Veterány uvidíme ještě na exkluzivnějším prostoru, a to sice přímo na prvním zámeckém nádvoří před zámkem. Návštěvníci budou moci obdivovat 8. srpna již od 1 hodiny až do 4 krásnou přehlídku těchto vozů.
2: A vstup bude zdarma?
1: Vstup bude opravdu zdarma a dokonce jsou připravené i řady doprovodných programů. Můžou se těšit návštěvníci o hlasování o ceny, takže určitě se vyplatí dorazit.
2: Všechno se to ponese v dobovém duchu.
1: Dokonce i řada vlastníků vozidel dorazí v dobových kostýmech, takže dotáhnou tu dobovou atmosféru do detailu, takže si budete připadat opět jako v letech 48 až 1989, kdy tyto vozidla jezdily.
2: Na retro jízdu a v čem jsme jezdili za socialismu, nás na Žinkovský zámek pozval kurátor Vojtěch Odcházel. Z Žinkov, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
0: Bývalý reprezentant v dráhové cyklistice Petr Lisa vyměnil řídítka za volant a přes simulátory se propracoval až ke skutečným závodům. Z bývalého cyklisty a zubního laboranta se stal profesionální automobilový závodník, vývojář realistických simulátorů a instruktor prestižních značek. Proč o tom mluvím? Protože rodák z Kraslic bude naším zítřejším dopoledním hostem, a to po 10. hodině. Ale už za chvíli po hodině 16. tady bude dnešní Humoria, a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Václav Vidra. Společně s Pavlem Kučerou a s vámi nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet někoho jiného anebo toho stejného komika. Prostě, jak už to tak v Humoriádě chodí. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech a ještě nabízí Marka Ztraceného.

Věděli jste, že obec Kamenný Újezd na Rokycansku má ve znaku beraní rohy? Odkazují na velký panský ovčín, který zde fungoval ve druhé polovině 16. století. Chov tady byl rozšířen i později. Obecní kronika dokládá, že například v roce 1713 bylo v Kamenném Újezdě chováno 1278 kusů ovcí.

0: přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. V Plzni Skvrňanech je nový ekopark. A zítra bude oblačno a zataženo, místy přeháníky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. V Čechách už je dnes mírně chladněji než na Moravě. Například v Plzni Bolevci teploměry ukázaly 37 stupňů. Od zítřka by se mělo začít ochlazovat, ale maxima na Moravě mají stále dosahovat tropických hodnot, a to 32 až 37 stupňů. V Čechách má být o 5 stupňů chladněji. V pátek i v sobotu má být maximálně 30 stupňů, na severovýchodě okolo 23. V neděli se začne opět oteplovat. V Plzni Skvrňanech je nový ekopark. Místní lidé si jeho vybudování přáli v rámci participativního rozpočtu. V ekoparku v Lápkově ulici podél železniční trati se můžou návštěvníci učit o přírodě zábavnou formou, říká starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO.
2: Najdete tu smyslový chodník, lesní měřidlo, naučné prvky o opylovačích, ptácích, stromech i zvířecích stopách. Mě nejvíce zaujalo interaktivní stanoviště lesnění smetiště.

0: Lová, Český rozhlas. Sport.
1: Kvůli účasti v korupční kauze si fotbalista Samuel Šigut nezahraje 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které záložník Karviné například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 osob. Počasí. Večer bude převážně polojasno, postupně v noci přibývání oblačnosti, ojedinělé místy občasný déšť nebo i bouřky. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, místy přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, častější na jihu a jihovýchodě kraje. Později odpoledne postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Slabý odpoledne až mírný vítr západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na vysokém 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dejte mezi obcemi Bolešiny a Myslovice na Klatovsku. Hasiči a policisté tam zasahují u požáru osobního auta. Silnice je uzavřená, podle policejního webu potrvá uzavírka zhruba do 18.30. A porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 45. kilometru ve směru na Prahu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Dobrý den, krásný den, horký den.
3: Ano, slunce, pláž.
4: Ochlaďte se.
3: No, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
4: No, krásný, mně se to rýmuje.
2: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný, je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: oni chodí v letě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava
1: Vidru nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: A jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju sama. Dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohl být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, no, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme.
1: No, tam...
0: Tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá. Hmm.
2: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech a na jedný ty štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šla na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Tam zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav...
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi čtyři stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: To je židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě.
5: No právě. No, jo,
4: ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí. No.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí, tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty, ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabi, já nevím, co mám dělat, já jsem úplně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samej problém.
4: Dobře, děkujeme. A jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: I vás.
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky. Ano,
5: ne,
4: výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne. Jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. No. A chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám pod taky.
8: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12 stupňů.
4: Výborně, všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Pokračování v anekdotách, protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál až Tefra.
4: Až se pergola otřásela. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady je Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bečko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou. Píšem. Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Díky.
3: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Díky.
3: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sesbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu, a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal včera,
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla. Jo. No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano,
1: můžou
2: blíž
1: si pohledit třeba bezpečný. Koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkné představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky? Docela.
2: Jo, je to romantický, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače? Doufejme dál.
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikářem.
3: No. A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějakej povědomej. Vy jo? Už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, Vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: No. Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzenej, jo. Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak jo, prosím vás. No, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval, se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No. Tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže... Teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou. Můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko.
2: Ano,
3: dobře,
2: zapsáme.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Uští.
3: Dobrý zdravím den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Goťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: A hlavně jsem. Ano.
2: Dobře, Ačko, děkujeme
3: super,
2: moc.
3: Tak jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý.
3: Dobrý den.
9: Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdravím.
3: Já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko?
2: Goťák nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, tak, takže Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko, děkuji moc.
2: Je to taky. Mějte se hezky. Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, dobrý tady den. Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je to zapsáno.
3: Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak,
3: prosím.
2: Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajuji soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, tím unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnost. Pane obžalovaný.
12: Marounej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jakou mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. Co víš, myslíte? Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
12: Jsem nevinen. Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodnej, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáš.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Pazi na nevěstu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě. Nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím. Nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku tady opravdu jsem vážila jsem si ji a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme.
2: Se
1: i vy
3: taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, tak se, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin z Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak
5: no. Jo.
6: To bych spíš čekal, že hudba, kde jsme ještě.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Jo, ty si
5: a
6: to tak přesně pamatuju.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůžu.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
6: si to...
5: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel.
5: Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženil a vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, aby radši šel, ne?
6: Kam bys si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to tak to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram.
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to, já.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
6: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
5: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kde pak? Kde naopak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co nic mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
5: víš? Přemýšlím,
6: no. To jsi vždycky přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františku. Jako,
5: já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybí ti knoflíky u srdka.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, vyndej knoflíky, sundej, sako, já ti to přišlím.
5: Ne, jestli tak to vůbec nepřichází v úvahu. No, co se vrátí tvůj manžel?
6: Co se vrátí
5: manžel? No, já tady musím nahadlit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale prosím,
5: cizí chlap, no to nejde
6: úplně. Co to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu doma.
6: Po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrkne.
5: No tak ale ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomoc, já se nevrátím, připrav si zatím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám...
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být malý a kouknout, no opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no.
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: já hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce k Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a tak počestnosti.
3: Se samozřejmě,
1: tak, Bolka
3: zdravím
1: den,
3: moc, mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Do konce roku čeká výměna řidičského průkazu ještě přes 284 tisíc lidí. Dva bytové domy v Dýšině budou mít nové plynové kotle. Zítra bude oblačno a zataženo, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 30 stupňů. Příjemné odpoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě víc než 284 tisíc řidičů, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z lidí, které ještě čeká výměna, je přibližně třetina ve věku 61 a více let. Ve srovnání s ostatními kraji se nejvíc výměn týká řidičů ve Středočeském kraji, v Praze a v Jihomoravském kraji. Dnes o tom informovalo Ministerstvo dopravy. Výměna kvůli konci platnosti je standardně zdarma. O výměnu řidičského průkazu lze žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Od loňského července je možné si průkaz nechat doručit i do výdejních boxů a dalších výdejních míst. Za doručení je poplatek 100 korun. Obec Dýšina na Plzeňsku pořídí nové plynové kotle do dvoubytových domů v Jižní ulici. Zároveň dojde k rekonstrukci topných soustav. Náklady budou zhruba 1,5 milionu korun. Práce mají být hotové do konce září, říká nezávislý starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer.
2: 24 roků byly původní kotelny, které už mají technicky odžito a samozřejmě dneska jsou ty kotelny daleko úspornější. Takže i z tohoto hlediska a hrozilo, že už nemusí další sezonu vydržet. Tak, aby jsme zajistili vlastně vytápění pro všechny ty byty, co jsou v těch nemovitostech.
0: Městy Slyblín na Rokycansku opravuje barokní kostel svatého Jana Nepomuckého. Lidé můžou na obnovu památky z 18. století přispívat ve veřejné sbírce přímo do pokladniček v kostele a v budově úřadu, případně na bankovní účet přes QR kód na webových stránkách městyse. Pokračuje nezávislá starostka Liblína Ester Lipertová.
3: Díky veřejné sbírce, která je pořádána

0: Večer bude převážně polojasno, postupně v noci přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, a to hlavně v jihovýchodní polovině kraje. Nejnižší teploty 21 až 18 stupňů Celsia, a to i na horách. A zítra čekejte oblačno až zataženo, místy přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, častější na jihu a jihovýchodě kraje. Později odpoledne postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Slabý odpoledne až mírný vítr západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré, a biozátěž na vysokém 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila v Tachově v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Na místě zasahují policisté, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A nehoda se stala také na Klatovsku u obce Trenčí a bouralo se ještě ve Frimburku na hlavním průtahu. I tam je policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: 17 hodin 4 minuty, tady je Ondřej Kapic, dobrý den. Tropické teploty posledních dnů nedají mnoho z nás spát a přiznám se, že sám tak trochu závidím rodině z České Břízy, která nesnesitelné horko v domě vyřešila po svém a ustlala si přímo na zahradě pod širým nebem. Kromě toho vám přineseme skvělou zprávu z Krakova, kde plzeňské dětské sbory Kajetán a Malý Kajetán naprosto ovládli mezinárodní festival a vybojovali si dokonce vstupenku na světovou soutěž v Tokiu.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: A než si dáme první písničku, po které vám nabídneme přehledný souhrn dnešních hlavních událostí, popřeji vám pěkné středeční odpoledne.

0: samo hvězda.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve studiu Kateřina Jiřincová.
3: Pěkné odpoledne. V Plzni se znovu objevili podobní prodejci energií. Dva muži obcházeli byty v Plaské ulici do chvíle, než jedna z obyvatelek zavolala městskou policii. Informovala o tom mluvčí strážníku Jana Pužmanová. Muži tvrdili, že jsou z ministerstva a řeší zastropování cen energií. Zároveň po ženě požadovali i vyúčtování za elektřinu a plyn. Následné vyšetřování ukázalo, že muži skutečně přišli zjišťovat výši záloh za energie, ale zároveň nabízeli údajně výhodnější dodavatelské služby. V Plzni platí striktní zákaz podomního prodeje. Lidé by proto takovým návštěvám neměli otvírat ani jim vydávat jakékoliv dokumenty. Panský rybník v Domažlicích čeká rozsáhlá revitalizace kvůli dlouhodobým problémům s nánosy bahna, které výrazně zhoršují kvalitu vody. Víc poví starosta Domažlic Stanislav Antoš.
4: Po úpravě by mohl být opět vhodnou vodní plochou jak pro retenci vody v krajině, tak také pro případné další využití.
3: Podrobnější informace k odbahnění panského rybníku vám přineseme už za pár minut. Kvůli vlně veder zažili lidé v Česku další tropickou noc, během které teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Čtyřčlenná rodina z České Břízy na severním Plzeňsku proto vyřešila nesnesitelné horko v domě nocováním venku. Proč? Popisuje maminka Mirka.
5: Spíme tady, protože je tady krásně a jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch, takový vlhčí. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
3: Víc o venkovním spaní rodiny ze severního Plzeňska se dozvíte zhruba za půl hodiny. Čeští parašutisté se v Klatovech pokouší překonat národní rekord v počtu parašutistů spojených za volného pádu. Současný rekord z roku 2019 je 41 spojených parašutistů. Nově se chce do formace zapojit zhruba 55 sportovců. První pokusy mohli lidé sledovat už dnes. Další budou pokračovat i zítra a v pátek. Jak se vydařily dnešní seskoky, od nás uslyšíte krátce před 18. hodinou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, je to tak. Domažlický panský rybník čelí dlouhodobému problému s nánosy sedimentů, které zhoršují kvalitu vody i jeho okolí. Radnice se proto rozhodla zahájit přípravu na celkové revitalizace a odsouhlasila první investici. Projektová dokumentace na odbahnění vyjde město na téměř 200 tisíc korun. Právě tento dokument určí rozsah prací i přesný finanční plán pro samotné čištění. Co o tom zjistil náš regionální stopař Jiří Trnka? Dobré odpoledne.
2: Tož dobré odpoledne. Panský rybník už delší dobu vyžaduje péči a rybáři i místní obyvatelé na jeho stav upozorňovali opakovaně. Usazené nánosy na dně totiž zmenšují vodní plochu a při vedrech, která právě zažíváme, horka způsobují úbytek kyslíku a ryby trpí.
1: Jiří, mě zaráží, proč je vlastně nutné platit skoro 200 tisíc korun jen za samotný papír, když to řeknu takhle laicky.
2: Je to velice jednoduché, projektový dokument přesně určí objem i složení nánosů na dně rybníka a navrhne nejvhodnější postup těžby. Zároveň určí, kam se vytěžené bahno uloží a stanoví také finální cenu za samotné odbahnění.
0: Regionální stopař.
1: No řeknu ti, je to ranec peněz. Zvládnou Domažlice uhradit celkové vyčištění ze svého rozpočtu?
2: Ona ta částka není rozhodně malá, ale samotný zásah v terénu bude finančně mnohem náročnější než příprava těch podkladů, které jsou již hotové. Domažlice proto spoléhají na existující schválené dotační tituly, které většinu hlavních nákladů by měly pokrýt.
1: Tak aspoň tak. Kde by tedy mohly práce přímo u vody začít?
2: Nejdříve je nutné projekt dokončit a získat veškerá úřední povolení, což zabere ještě několik měsíců. Následovat bude soutěž na dodavatele, pak také schválení dotace. Technika se pak k panskému rybníku dostane nejspíš v průběhu příštího roku, kdy se bude vypouštět voda a břehy budou přístupné pro těžkou těžební techniku bahna.
1: S regionálním stopařem Jiřím Trnkou jsme mluvili o chystaném odbahnění panského rybníka v Domažlicích. Zdravíme, děkujeme, Jiří, naslyšenou.
2: Mluvili jsme o bahničku, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Skupina Lucie a Daniela 5,5 minuty před 5:30.
1: Počasí.
0: Po telefonu zdravím meteorologa Tomáše Vejvodu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Naše povídání můžeme začít předpovědí pro dnešní noc a zítřek, tak tedy jak bude?
2: Tak přes naše území bude postupovat zvlněná studená fronta, což se projeví velkou oblačností a ochlazením, ale pojďme postupně, večer bude převážně polojasno, v první polovině noci se však obloha od jeho západu postupně zatáhne a lokálně se začnou vyskytovat přehánky, občasný déšť, ale musíme počítat i s bouřkami, a to zejména v jeho východní polovině kraje. Ty nejnižší noční teploty budou ještě poměrně vysoké, nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 21 do 18 stupňů Celsia.
0: Ten občasný déšť potom bude mít třeba i nějakou podobu, řekl bych, trošku intenzivnějších srážek i zítra. Ono je potřeba, aby zapršelo.
2: Tak zítra taky bude, právě zítra bude velká oblačnost, bude oblačno a je zataženo. Místy očekáváme přehánky, občasný déšť nebo i bouřky, ale už nebudou pravděpodobně tak vydatné, jako tomu bude třeba na některých místech během dnešní noci nebo kránu. Srážky se budou obecně častěji vyskytovat na jihu a jihovýchodě kraje, přičemž později odpoledne zeslábnou a v severní polovině kraje postupně i ustanou. Ty nejvyšší denní teploty již budou oproti dnešku nižší, většinou se budou pohybovat v rozmezí od 27 do 30 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda. Děkuji za předpověď. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
0: Přišli, viděli, zvítězili. Tak by se dalo stručně vystihnout velký úspěch plzeňských dětských sborů Kajetán a Malý Kajetán na mezinárodním festivalu v polském Krakově. Za chvíli o nich uslyšíte více.

0: Bylo půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád Den v kraji. Plzeňské pěvecké sbory Kajetán a Malý Kajetán dosáhly na mezinárodním festivalu v polském Krakově mimořádný úspěch. Oba sbory zvítězily ve svých kategoriích a navíc Kajetán se stal absolutním vítězem. Zároveň se tak kvalifikoval na světovou soutěž v Tokiu. Dnes dopoledne jsme v našem studiu přivítali kromě dalších členek souboru i sbormistryni Anu Marii Lahodovou. A kolegyně Iva Kokešová se ptala.
1: Paní Lahodová, v jakých těch kategoriích jste tedy soutěžili? Popiš to nám to trochu. Byly to tři různé soutěže a dva plzeňské soubory.
2: Malý Kajetán se účastnil kategorie dětských sborů do 15 let, přičemž Malý Kajetán je asi od 9 do 12. Jo? A tam starší nemáme, tak prostě byli tak do 12, možná tam pár 13-letých bylo.
1: A v ostatních sborech klidně byli 15-letí a přesto vy jste určitě, jim to tam vyfoukli a hotovo.
2: No, tak takhle to neřekla, ale dětem se to teda hrozně povedlo. A se, jako musím říct, že jsem byla trošku na pochybách. My jsme dávali ten repertoár dohromady už vlastně skoro rok předtím, nebo 3/4 roku předtím. A poměrně těžký jsme ho dali, jo, na tyhle ty celkem ještě malé děti. Měli tam a kapela 4hlasovou věc. Fakt se jim to moc povedlo, dali do toho všechno. Takže jí vyhráli tu kategorii do 15 let.
1: A ti velcí?
2: Kajetán se účastnil kategorie duchovní hudba, ta probíhala v kostele, v krásném kostele a až na můj vkus až moc velkém na ty sbory, jako dalo nám to trochu práci to vlastně obsáhnout, tu akustiku obrovskou toho krásného polského kostela. Tu duchovní kategorii také vyhráli, i když v té duchovní kategorii právě to jsou takové ty průřezové kategorie, kde právě soutěžíte i s těmi smíšenými sbory, mužskými, ženskými, všemi, prostě kdo se do ní přihlásí. Tam to není omezené věkem, ničím. A ta naše taková gro kategorie, do které jsme se přihlásili, byla kategorie Youth Choirs, neboli mládežnické sbory do, myslím, 19 let, teď abych to nepopletl, myslím, že do 19, což je tak ta naše kategorie. Ten Kajetán je 12 až 19 let.
1: A tu jste taky vyhráli?
2: A tu jsme vyhráli. A ten Krakov byl zajímavý tím, že to Grand Prix se vlastně už jako neodehrávalo, už ty nejlepší sbory z těch kategorií nesoutěžili spolu. To ještě někdy bývá na těch soutěžích, že ještě jako ta top soutěž a tam si to ještě jako rozdáte. Ale tady to bylo uděláno tak, že kdo má nejvíc bodů z jakékoliv té kategorie, tak už je tím vítězem. Čili my jsme ty body nevěděli, ani jsme to netušili a dozvěděli jsme se to opravdu až na tom vyhlášení. No.
0: Celý rozhovor o úspěchu dětského sboru Kajetána si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: Kde spát, když je dům rozpálený a večer vinou tropických nocí nestihne vychladnout? Třeba na zahradě, na terase, vedle zahradního jezírka. Vyřešila to tak jedna rodina v České Bříze na Plzeňsku. Podíváme se za nimi už po písničce.

0: prožívat svět.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji, 17 hodin 38 minut. Lidé na řadě míst Česka dnes zažili další tropickou noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Čtyřčlenná rodina z České Břízy na severním Plzeňsku se to rozhodla vyřešit nocováním venku na zahradě. Už několik nocí tak usíná pod hvězdami.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, pojďte dál.
3: Paní Mirka mi otevírá branku, teď je venku 28 stupňů, vevnitř domě 27. Rodina neuvažovala o pořízení klimatizace, která by třeba jednu místnost ochlazovala. Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. Kromě paní Mirky, její manžel Daniel a oba synové, 12-letý Ondra a 15-letý Daniel. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
2: My vlastně spíme s klukama tadyhle, že dáme pryč tady, jak máme to sezení. Když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčku.
3: 12-letý Ondra. Baví tě to spát venku?
4: Ano, aspoň není vedro.
2: Spíme tady, protože je tady krásně a jak je tady to jezírko, tak vlastně voda. A no to přímě je úplně jiný vzduch, takový vlhčí. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
3: Jak to řešíte, když se chcete ještě podívat na mobil, neláká to nějak komáry?
2: Já bych řekla, že ne. My spíš tady ty mobily nepoužíváme, koukáme se na hvězdy, povídáme se. Hodně si povídáme zážitky třeba z dovolený.
3: Ondro, pod čím spíš nejradši ty?
4: Pod šerákem.
3: Už vás třeba v noci někdy zastihla bouřka?
2: Kdyby náhodou, tak tady máme zahradní domeček a jenom přeskočíme také přes terasu a jsme v bezpečí, jsme pod střechou.
3: Říká paní Mirka, která se svojí rodinou spí každou horkou tropickou noc na zahradě, na terase. Teď jim dělá společnost asi dvouměsíční kocourek. Z České Břízy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Den v kraji.
2: Klatovské letiště Josefa Hubáčka je dějištěm nevšední sportovní události. Tým českých parašutistů se tam pokouší překonat národní rekord v počtu spojených parašutistů ve volném pádu. Po Marii Rotrové přidáme další podrobnosti.

0: Je středa 5. srpna, 6:45, 2,5 minuty, posloucháte Den v kraji. Čeští parašutisté v Klatovech chtějí přepsat národní rekord lidí spojených během volného pádu. První pokusy tam lidé sledovali už dnes, stejně jako naše reportérka Jitka Englová. A v čem přesně tedy ten nový rekord spočívá?
1: Ten spočívá v překonání počtu spojených parašutistů ve volném pádu. Parašutisté vyskočí z výšky přes 4000 metrů a pak mají zhruba minutu volného pádu na to, aby se všichni přiblížili, spojili se předem do dané formace, ve které má každý své dané místo. A jestli se to podařilo a všichni byli v jeden okamžik spojeni, tak to potom potvrzuje rozhodčí na základě videozáznamu. Dosavadní rekord je z roku 2019, bylo to 41 lidí. No a tady se o to pokouší zatím 42 parašutistů ve věku od 19 do téměř 70 let, ale postupně by chtěli ten počet zvyšovat. Pokusu o rekord předcházely 2 roky příprav, zhruba 1600 seskoků a hodiny tréninku ve větrných tunelech. Do toho projektu se zapojilo téměř 90 parašutistů, kteří trénovali v Česku i v zahraničí. No a ty přípravy byly koncipované tak, že se jich mohli zúčastnit i nováčci a během těch 2 let se naučili vše potřebné pro to bezpečné zapojení do formace. Ty seskoky budou pokračovat i zítra a v pátek a to se tady parašutisté tedy budou snažit překonat ten dosavadní rekord a případně ho znova překonat. A ještě potom se pokusí překonat jeden národní rekord, takzvaný dvoubodový, který spočívá v tom, že se chytí do formace, pak se pustí a znova se chytí do jiné formace. A to vše během minuty volného pádu. V této disciplíně je zatím aktuální rekord 21 parašutistů.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 17:55, středeční den v kraji je v samém závěru. Plzeňská městská policie společně s hasiči a třetím plzeňským obvodem připravili pro děti svých zaměstnanců příměstský tábor. Zítra se tam vypraví naše redaktorka. Z našeho vysílání se také dozvíte o studentech zdravotní školy, kteří v rámci své praxe pečují o seniory v domově se zvláštním režimem v Janovicích. No a také vám více povíme o letní hře Veselé putování, která propojuje tři známé hrady a pět menších zámků na Klatovsku. Hlavní události zítřejšího dne pak shrneme v 17 hodin v pořadu Den v kraji. Ondřej Kapic se těší na slyšenou. Za chvíli už zprávy a Kateřina Jiřincová.
1: Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i ve čtvrtek. Ve Stříbře na Tachovsku provizorně spustili vodní prvky na náměstí. A zítra bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jih Česka a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat ještě zítra.
3: Hlavně v Čechách se vyskytnou přeháňky, déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale ty bouřky a přeháňky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
2: Ve Stříbře na Tachovsku během tropických dní obnovili provoz vodních prvků na Masarykově náměstí. Město spustí vodní systém alespoň v omezeném režimu, a to navzdory špatnému technickému stavu rozvodu, ze kterých uniká voda. Pokračuje starosta Stříbra Martin Záhoř z hnutí ANO.
4: Rozvody vody jsou bohužel dlouhodobě nevyhovující a problémy se objevují již u dokončení rekonstrukce náměstí v roce 2013. Přestože provoz přináší zvýšené ztráty vody denně 30 až 40 kubíků a vyžaduje průběžné opravy, považujeme za důležité nabídnout obyvatelům alespoň částečné ochlazení v období extrémních teplot.
2: Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za více než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo také do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale naopak i dovoz vojenského materiálu do Česka. Přivezlo se ho o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard korun.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy přeháňky, občasný déšť nebo i bouřky, častější na jihu a jihovýchodě kraje. Později odpoledne postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Slabý odpoledne až mírný vítr západních směrů v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na vysokém 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pivo třikrát, zdar, zdar, zdar. To byla polka Milana Hranaje v podání domažlické horalky. Zpívali Jiří Fajl a Josef Šimák. Ladíte rádio vašeho kraje, milí posluchači, a dnes vás pořadem Muziky muziky provede Jan Skládal. Tekutý chléb národa našeho, škopek, kousek, pivson, jedno orosené. A našli bychom jistě mnoho a mnoho dalších označení pro nápoj, který je v našich luzích a hájích tak oblíbený. Pivo je tradiční, mírně alkoholický a hořký nápoj, který je vyráběný kvašením ze sladu, vody, chmele a kvasinek. Má charakteristickou barvu, vůni a to vše podtrhuje pořádná čepice z pěny. A když už je řeč o pěně, tak si pustme polku Pívečko s pěnou, kterou nám zahraje Vejvodova kapela, a Budějickou šenkýřku od veselých muzikantů Malého dechového orchestru Ústřední hudby armády České republiky Viliama Bereše s textem Jana Vačkáře, naspívanou Jiřím Staňkem.

Dnes si v pořadu Muziky muziky připomínáme právě onen zlatavý mok. A kdy se vůbec začalo s vařením piva na našem území? První zmínky sahají až do 9. století. A cože s tím má společného hudba? Vznik dechových kapel při pivovarech má u nás velice silnou tradici. Však se stačí zamyslet, kolik takových dechovek, milí posluchači, znáte. Pivovary byly a dodnes často jsou centry kulturního a společenského dění. Ať už například Chodovarka kolegyně Věry Kestránkové, nebo Budvarka, o které si nyní pustíme valčík Už mě koně vyvádějí, který zaspívají Pavel Heidinger a Petr Ludvík. Po něm zazní polka Svatopluka Havelky a Pavla Kopty z filmu Všichni dobří rodáci, nesoucí název Hospodská. Místo Vladimíra Menšíka ji zaspívají Ivana Zbořilová, Ivana Jelínková, Vratislav Velek a Jiří Škvára s krajankou Václava Hlava.

Které pivo je to vaše oblíbené, milí posluchači? Předpokládám, že to ze 7. schodu, protože tam má tu nejlepší teplotu. Ale které? Světlé, tmavé nebo řezané? Považujete se za pivního znalce a nejsou vám cizí pojmy jako šnit, mlíko či hladinka? A nebo si vystačíte s klasickým, malé či velké? Dnešní nabídka je tak bohatá, že není jednoduché si vybrat. Dokonce v roce 2025 byl přibližný počet pivovarů v naší zemi okolo 600. O jednom z nich je i písnička Ten třeboňský pivovar od Pohoranky, po kterém zazní Pivovarští koně od Galánečky Kamila Bartáka.

Co by to bylo za tancovačku bez nějakého toho pivínka? Jsou ale situace, kdy to prostě tak úplně nejde. A důvody mohou být různé, ať už zdravotní, nebo vás čeká ještě jízda coby řidiče, anebo prostě jen nechcete, aby váš úsudek ovlivnil alkohol. Nealkoholické pivo se u nás začalo vyrábět už v 70. letech 20. století. A ano, jistě by se našli tací, kteří budou tvrdit, že to není ono. Ale to už je na každém. Milí posluchači, pomalu se blíží konec pořadu Muziky muziky. Dnes jsme si pouštěli polky a valčíky, které vždy nějakým způsobem souvisely s pivem. Protože kde se pivo vaří, tam se dobře daří. A my víme, že když k tomu pivu hraje ještě hezká česká dechovka, je to místo, kde jsme rádi. Vážení posluchači, děkujeme vám za přízeň a i nadále laďte Český rozhlas. Loučí se s vámi Jan Skládal a pamatujte, že je třeba pít s mírou, a to i v případě, že míra nepřijde. Uslyšíte ještě polku Williama Bereše, To žatecké pívečko, kterou zaspívají Ivana Zbořilová a Milan Černohous, a valčík Kde je sládek od Krajanky. Upravil rovněž William Bereš, zpívají Ivana Jerešová, Anna Studničková, Aleš Bristein a Jiří Škvára.

s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Na stanici Českého rozhlasu právě začíná Špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát bude vzpomínat na své přátelské pouto, které ho pojilo se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Milí posluchači, než začnu citovat ze Svačinových vzpomínek na Ladislava Stehlíka, musím dodat, že byly sepsány roku 1993. Některé časové údaje se tedy proto mohou lišit. Cituji. Se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem jsem se poznal před 30 lety. Ředitel Domažlického muzea pan Hana chtěl uspořádat v roce 1964 vzpomínkový večer k nedožitým 75. narozeninám spisovatele Jana Vrby a hledal vhodného řečníka. Nabídl jsem mu mistra Stehlíka, kterého si Vrba velice vážil. Slovo dalo slovo a den před vzpomínkovým večerem byl Stehlík mým hostem. Při skleničce vína jsme zaspomínali na staré časy a na učitelské venkovské štace. Nezapomněl jsem mu připomenout, jak byl Jan Vrba nadšen jeho zemí zamyšlenou. A nakonec jsem se ho zeptal, jestli by nenapsal její třetí díl, věnovaný Chocku. Byl překvapen, ale můj návrh zamítl s tím, že o Chocku už psali Němcová, Bár, Jirásek, Hruška, Vrba a jiní. Namítl jsem, že forma jeho psaní je docela jiná, reportážní, a vzpomněl jsem i jeho krásných ilustrací. Neuspěl jsem. Můj návrh stále odmítal.

Druhý den jsme spolu zajeli na výhledy a projeli větší část Chocka. Byl jím opravdu nadšen. A tak ještě při jeho návratu domů na cestě k nádraží jsem se pokusil změnit jeho zamítavé stanovisko k napsání třetího dílu. Nabídl jsem mu ubytování u mne na jakoukoliv dobu a slíbil mu také všechnu moji literaturu o Chocku. Zřejmě to na něj zapůsobilo všechno tak, že mi při loučení slíbil, že bude o tom přemýšlet a že mi do týdne napíše. Za týden napsal, souhlasil a přijel. Poprvé pobyl u mne 14 dní a pak přijížděl nepravidelně na týden nebo jen na několik dnů. Ve svém archivu mám od něj více než 150 dopisů.

V dnešním špalíčku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na spisovatele Ladislava Stehlíka. Pokračuji. Při Stehlíkových návštěvách jsme spolu putovali od rána do pozdního večera. Od vesnice k vesnici, od újezda svatého kříže až k Pocinovicím. Navštívili jsme řadu známých a význačných lidí Chocka, u některých jsme byli i několikrát. Stehlíkovi se zalíbilo zvláště u slečen Bílkových Mrákově. O návštěvě u nich pak napsal. Chaloupka Bílkových stála na návsi proti kostelu a je to domeček tak líbezný jako z některé Andrzenovy pohádky. A jako do pohádky jsme šli po dřevěných schodech k posledním chodským šedličkám, tedy švadlinám. Dozvěděl jsem se od nich o jejich dědečkovi, Krejčím a Písmáku. Pověděli mi, že u nich spala Božena Němcová, že tu spal i Karel Havlíček Borovský, po kterém tu zůstalo několik výtisků Národních novin na památku. Z jejich pilných rukou rozletěly se po republice stovky krojů ženských i mužských. V jejich truhlách jsem viděl barevné fiertuchy bohatě vyšívané, ženské lajblíky poseté barevnými korálky, varhánkové sukně, celý poklad. Těžko bylo se od této krásy utrhnout.

Zastavili jsme se také u paní Hančí Kozinové ve stráži. Když otevřela své truhly a almary, mistr Stehlík přiznal, že tolik krásy ještě neviděl. Paní Kozinová nosila chodské oblečení od svého narození až do smrti. Na cestě od ní poznamenal, že je to velice chytrá žena, že v málo které univerzitní posluchárně slyšel tak přesný a jasný výklad historie chodského kroje jako od ní. V lednu 1971 jsme byli pozváni na bál do Postřekova. Tam teprve Stehlík poznal, co postřekovské ženy a děvčata dovedou. Musel tančit od večera až do rána. A těch písniček, co tady slyšel, některé darebné, si dokonce i zapsal. Ráno v 7 hodin jsme si pochutnávali na výborné huspenině u přítele Fogltance. A pak ve sněhové vánici pěšky na nocleh na díly.

Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na spisovatele Ladislava Stehlíka takto. Básník Stehlík byl velký člověk. Asi proto měl rád staré vesnické lidi a rozuměl si s nimi. Dovedl se posadit na mez vedle staré babičky a trpělivě vyslechnout všechny bolesti, které jí trápily. Babička si pak pochvalovala, že už se dlouho nesešla s tak hodným člověkem. Měl rád děti a jako kantor si je dovedl získat. Měl rád i přírodu a byl jedinečným znalcem květin. Třetí díl Země zamyšlené vyšel v roce 1970. Kniha měla velký úspěch a v Domažlicích šla na dračku. Autor tam také přijel na autogramiádu a zájem byl takový, že domažlické prodejny knih museli schánět výtisky v prodejnách celých Čech. Spisovatel, básník a malíř Ladislav Stehlík zemřel 11. září roku 1987 ve stáří 79 let. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Všech 501 obcí Plzeňského kraje sestavilo kandidátky na podzimní komunální volby. V Kyšicích u Plzně bude do konce prosince nový vodovod. A zítra bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Všech 501 obcí v Plzeňském kraji sestavilo kandidátky pro podzimní komunální volby. Dnes to řekl vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový. Vycházel z informací od všech 45 pověřených úřadů v regionu, z nichž je 10 v Plzni. Uzávěrka byla v úterý v 16 hodin. Volby do městských a obecních zastupitelstev by se tedy v kraji měly konat 9. a 10. října všude. Kyšice na Plzeňsku budují nový vodovod. Obec za ní zaplatí 7,25 milionu korun a hotovo bude v prosinci letošního roku, říká starostka Kyšic Martina Kozohorská ze strany Společně pro Kyšice.
2: Obyvatelé žijící na návsi byli zásobováni vodou ze studen. A v současné době, kdy všichni víme, jaké je sucho, je nutné eliminovat možnost toho, že by zůstali kompletně bez vody. Takže umožnila se výstavba a napojení nového vodovodu a následné napojení občanů na návsi na vodovodní přípojky.
0: Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
3: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ní měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
4: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
3: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
5: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
3: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i 3. etapu závodu kolem Polska a připsal si už 3. vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kelemen je celkově před čtvrteční horskou etapou 93.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až zataženo, místy přeháňky, občasný déšť nebo i bouřky, častější na jihu a jihovýchodě kraje. Později odpoledne postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 22. Slabý odpoledne až mírný vítr západních směrů v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky během dne dobré a biozátěž na vysokém 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Čeština je krásná v tom, jak se v ní jmenují jednotlivé měsíce. Ale kde se vzaly vlastně slovanské názvy měsíců? Pojďme si to trošku probrat. Takový leden a únor, tam mě vlastně jejich původ nenapadá a hlavně, když si vezmu jiné slovanské jazyky, tak tam nevidím nic podobného.
2: Ano, skutečně názvy měsíců v češtině leden a únor jsou zachovány jenom v našem jazyce, v jiných slovanských jazycích nejsou, tam se dokonce vyskytují latinské názvy.
1: To jsou leden a únor. My dnes nebudeme vysvětlovat významy těch jednotlivých měsíců, jako spíš, že bychom mohli srovnat názvy těch dalších mezi ostatními slovanskými jazyky, ale hlavně i vlastně jejich zařazení, jejich pořadí v tom roce.
2: Protože dokážeme víceméně rekonstruovat, proč se tak ty měsíce jmenují, je tady jeden zajímavější jev. A sice, že ty též názvy u různých Slovanů nemají stejné pořadí. Například březen je u nás třetí měsíc, ale u Rusů to býval čtvrtý měsíc. A květen, který je u nás pátým měsícem, používali jako název třeba Ukrajinci a Poláci už pro čtvrtý měsíc v roce. A když jste zmínil listopad, u nás to je 11. měsíc v roce, kdežto u takových Chorvatů je to už 10. měsíc.
1: A prosinec je všude stejný, 12. měsíc?
2: Prosincem například u Slovinců začíná rok, je to až leden. No a vysvětlení tohoto posunu je poměrně logické, že totiž to území, které Slované postupně obývaly, má různé klimatické podmínky a to označení měsíců samozřejmě se historicky nevztahovalo k pevnému kalendáři, jak ho známe dnes, ale k přirozenému přírodnímu roku a k jeho klimatickým podmínkám a k tomu, jaké práce se dělaly nebo nedělaly. A tam už si dovedeme ten posun představit, že jinde začalo něco kvést, jinde přišla později zima a podobně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Slov v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě a nebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
2: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
0: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58-letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
3: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
0: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
4: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkej mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že teď mojí

0: větší výhodou oproti jiným soupeřům.
1: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
0: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku, já jsem se okamžitě cvaknul.
1: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
0: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
1: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes 5 roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
0: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
1: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
0: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
1: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
0: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
1: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci, přijde domů tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkáme jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Kryček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 220 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomi je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s tím směrem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, kdy se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam, do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až 5. místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na ně usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přijedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaily já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všechny zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety, ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. Říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: A pěti.
0: Pěti olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje míň, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělal trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože nás někdy chce rodina striktně držet kaprát, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jen na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam měl třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády a je tam krásná příroda, nádherný scenérie a zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako, řekl bych, na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko. Sport. České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady. ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přiřknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů. Jsme
3: no,
4: na
3: tak čekáme, čekáme, ano.
4: My už jsme tady, jestli jsme...
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vyberete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste... Dobrý den, pojďte dál, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: No, my jsme spolu 60 let, letos tomu bylo, 21. července. Takže už jsme překročili 60. Diamantový teda.
4: Výročí? Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem, a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky, František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř, urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby jste viděla Františka, jo?
5: Ne, ne, František mě byl

0: celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v Cčku, on byl v Ačku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
1: A studovali jste ve kterém městě?
0: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli, nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu, strojnickou do Rychnova, a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
2: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
3: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
4: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířské, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukradl tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako, ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový, no tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se, buď zdrav.
1: Zalíbila se vám.
4: Zalíbila se nám.
0: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená, jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco, jak mě neustále vracel. Pořád to nebylo ono, to, co na mě chtěl. Ty pozevy, postoje, že jo, zacházení s tím, s tou zbraní a tohle všecko. Já jsem se snažila, protože jsem se chtěla hlavně jemu nějak zalíbit a abych to, no a pořád nebyl nějak spokojený.
1: To znamená, že to nebylo teď už kvůli tomu, abyste udělala režisérský kurz, ale už se to přerodilo v tom zalíbit se Františkovi.
0: Bylo to asi zároveň, chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala. dělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych tam řekla.
1: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
4: Pilná a snažila se.
1: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
4: Jak vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
0: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějak v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
4: Asi jsme tam teda šli, no.
1: První rande?
0: Tohle bylo první rande zřejmě.
1: U splavu.
0: U splavu. To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
3: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
2: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu. Čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo chvilku jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola Konec masopustu a František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, no. Celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, to, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? Jo, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víš, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25 letí de facto, že jo, tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdnej, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak. No.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krejčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů pro promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko, A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel z uhlíře, jo, v podstatě.
4: No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: No, já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zbledla, zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan v svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, psali nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 77 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. Ale já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak okatě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral, tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech, nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvílích?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti, samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovejhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdar, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo, jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Vás. No to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Carmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla jednou, se pamatuju, v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
5: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
5: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
5: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť, třeba slanou, hořkou, sladkou?
5: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký, buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho, tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrďas, že všecko udělala sama, byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
5: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
5: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
5: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené, spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
5: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
5: Všechnu možnou. Všechno možno. František velice, velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový, tak to.
5: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
5: Já vám se snad ničeho nebojím.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
5: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
5: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhaný takovej z těch svých činností. No.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
5: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
5: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
5: V tomhle věku? Po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
2: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
5: Ano, ano. Můj muž mě například až teprve teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jseš se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu, tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk neví, nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
5: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného a třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Vy jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady tedy ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo vydržet, jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
5: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
5: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno, to znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
5: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
5: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako my naštěstí máme bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází. Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénuju vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové. Ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného. Až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný. Ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968.

0: svoji krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já to nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda z metka, ale nevím přesně proč.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
3: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji, abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podaří-li se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starý, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
4: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
3: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primás tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět Křemencový ulice a penátů spolu s Bíčím okem a Červeným esem. Svět Stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarských valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovy, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři. Mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strachím kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: nějakej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit. A možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který milerád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové dvě hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli. Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všech posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vzala jsem si manžela o 7 roku staršího. On chtěl,
0: ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normálně, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval,

0: tím jeho, on ještě žije, je má 81 roku. A ona mu dává přednost přede mnou, že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
1: Rozumím.
0: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka, takže se musí starat o tatínka, ještě o tety. Ta teďka zemřela,
1: ano.
0: Takže musí tam jezdit i v týmu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co se měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata, ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Dunajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
1: Aha.
0: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhýho dala, tak ten zase rád měl ženy.
1: Jo, rozumím vám.
0: Rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval a ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když jsem dávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
1: Uh-huh.
0: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřený. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, teď by byl nevybouřený, teď si teďka dělej, co chceš.
1: Tak, tak. Je to tak.
0: A teďka potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala a z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela nervy a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si pevně uděvé doma, pořádek a potom teda se ti uleví, protože ta páteř to všechno vnímá.
1: Ano.
0: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním, byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se nestýkali jako, protože on byl otopalý a byl týrák. A takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, Lidno, já bych tak krásným Karlem mluvil, a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezříval, že spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi.
1: Kámoši.
0: A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
1: Ano.
0: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
1: Ale takže děkuju moc.
0: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty zlatý lásky.
1: Ano, ano.
0: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
1: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. Moc se omlouvám, ale

0: Opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti, na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli. A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, když nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945, a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postarat, tak dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu, tak Eli, prosím tě, hlídej tu malou, to mě tam měla 6 neděl. A kde ona šla do města, nám, dětem, mě a bratrovi koupit oblečení a už se nevrátila. To bylo bombardování Brna, a tím to skončilo, zůstala tam a i ti moji dva sourozenci, bratr je o rok starší ode mě a ta sestra o 2 roky mladší ode mě. Takže toto bych chtěla zdůraznit a ne, aby se to opakovalo. Nebyla jsem já sama, bylo nás tenkrát mnoho tak postižených tragicky tou válkou hnusno.
0: Přesně.
1: Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí o lidi, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
0: A paní Eliško, taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
1: Já právě taky se když přijdou, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdou, já s nima chci jenom o tom mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
0: Ano.
1: Ale já ještě tady jsou v těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
0: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo? No, prostě
1: já
0: tak to je.
1: Já jsem tím to všechny prošla, vím, bo to má, možná tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižená, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy, ale to jsme mi nemohli.
0: Tak.
1: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
0: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
1: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 7 a 3, za nás bylo 6 dětí, takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířila a to ani nikdy nebude.
0: To ani nejde.
1: A chci, aby taky ty moji pravnuci věděli,
0: tak
1: za co bylo, jak i naše dětství bylo.
0: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
1: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám od ní zdravíčka.
0: I já vám, paní Eliško.
1: A všem posluchačům přeju, skutečné míra, aby už to nezabíjelo.
0: Přesně.
1: Tak to bych přála všem.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročník a ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, že jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme dvojčata, dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhýho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnoučata prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, tak, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já přidám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to neopakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já tam rozumím, myslím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionálního života. Pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady k tomu za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost. A říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelivá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám. Takže dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jenom děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého a to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil... Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 800 900. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, z Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužoval. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí,
0: které teď nemůžete, že jo?
1: A můžu se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali a my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům,
0: rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne, když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny a doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my a že by já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju paní Magdaleno za váš názor, děkuju.
1: Ano, je to můj názor, já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju a zdravím do Hradce Králové, dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáše, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa, asi jsem špatně rozuměla, z Šenova, pane Josefe, voláte, dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych, kdyby to vyšlo, ale nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci, jo. Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno, ta, jak to mám říct.
0: Odválčas, že jo.
1: No, odválčas. Oni zavírali, zebrali jim fabriky, jo, a i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák, jo, a kde se říkám v tete. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano.
1: A ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíci, vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo, tomu věřte. Táta měl živnost s maminkou, no tam někde už kvůli to myšleli.
0: Ano.
1: No. Vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si dostali, že by to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. A dal vám vždycky takovým, třeba měli jsme slepice Jihohravec.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel jsem o to starat.
0: Ano.
1: Jo. Natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělala. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do bytovky a co tam mají chudáci dělat? Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není, jo. A v televizi je to taky tak, jo. Občas tam jsou dobrý pořady, ale jsou tam pořady, že by se jen zvlášť. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam v západní republiky, alebo ještě po ní, jako chvílku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Vše slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo jak zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků, z těch opravdu už podnikatelů starších. A ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Že se vyučil.
0: Přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary. Potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů. Je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe. Zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano.
1: Tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo, sama dala na řeči nějakých zlých lidí, kteří mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano.
1: Selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: paní
0: Aneško.
1: Takže to bych ráda jako...
0: Vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuji.

0: Děkuji i za váš příspěvek do noční linky, paní Aleško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem toto zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuji, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemuselo to být.
1: Uh-huh.
2: Maminka podplatila v primaře a ze Sokolova odvezli do Aše otce.
1: Uh-huh.
2: A on ji teda nevohnul, ale měli ještě 30 let.
1: Uh-huh.
2: Potom maminka měla klinickou smrt, měla život těžký, byla několikrát vdaná, ne z vlastní viny.
1: Uh-huh.
2: A spletli jí prášky. Jedna směna končila, dali jí to, druhá nastupovala, dali jí to. Byla z toho klinická smrt, bylo to v nemocnici, takže jako ji zachránili.
1: Uh-huh.
2: Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak
1: ano.
2: Která změnila profesi. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a sestra musela dostat, moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil.
1: Uh-huh.
2: No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
1: Rozumím.
2: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit, zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
1: Ano.
2: Továrně rok a nepočítám vyučení.
1: Ano.
2: A ucpávají se mi cévy tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny.
1: Hm.
2: A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum.
1: Uh-huh.
2: A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko. Jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí.
1: Hmm.
2: Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu.
1: Hmm.
2: Jo, a opravdu každý je chrání, skoro každý je chrání, hlavně ty bohatý, a boryť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
1: Děkuji, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky.
2: No.
1: A přeju hodně zdraví.
2: Naslyšenou.
1: Hodně zdraví. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala, a nezačala bych se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chládkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jaj pořádně přerušuje, takže to je malá hruza z toho jajinu, ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: Mě
0: pět, pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádnej výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding. Tak to je takové blbé pocit.
0: A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám.
1: No a utopila se na Poděbrade v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit, přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo? Ale
0: ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nimi o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli osnovat.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. A oni řekli, no přišli jsem cizí vojska a z bráchu to neříkajte, protože mám ještě bráchu.
0: Tak.
1: Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak
0: tak.
1: Vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní, a já nevím, jestli je to i, a já to vždycky, kým ty mu voláte, neodpovídá, takže já se nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedou rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v žebikách, dva měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: A já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: A mě to vyšlo z toho kamarádku, já mám strašně rádo na mě taky, to je moc prima holko.
0: No tak držím palce. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, vám děkuji, naschledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano. Já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit. Nevím, jestli bych tu šanci měla. Zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, i když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak ti mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili tyto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Problémy, daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila,
0: aha,
1: ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes. No a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu.
0: Hm.
1: Zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace. To bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma. A vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic, z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko. V důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. Tak jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žijí už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka,
1: života.
0: Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé, to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, v 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Ne, šílené.
1: Já jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano, ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten...
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně tak.
1: Nevidí, to je opravdu...
0: Šílený.
1: Musí se věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych, a kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A to jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci,
1: ale legrace to není.
0: Rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko, u vás.
1: Všechno to upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc
1: každý,
0: krát děkuji.
1: Kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, se snažíme.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže...
0: Držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Ty si babičko, jak to, že nevidíš. No, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou noc, paní Aničko, moc krát vám děkuju za příspěvek do noční linky.
1: Já taky přeju všem hodně, hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabáto, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nějakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína. To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve věku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v věku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři Fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž brána v ráně oko nevyklobe. Pak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. To jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pilhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to, víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se jak
0: ano, děje. Ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli. Ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku. Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo. Na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali. Lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život. A zase Rusy jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká kde vysoká je morální, politika, paní Staňko, přesně
1: kde
0: tak,
1: je
0: jak říkáte.
1: Morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuji, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnešní noční lince jsem se vás po celé 2 hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala: Dobrý večer, paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10letá jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju, paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce. Ruku na srdce, kdo z vás nikdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domu nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně...

0: rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
1: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
0: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
1: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
0: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
1: To jsem se snad přeslechl.
0: Pane, pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: že polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to

Jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Kwen Zan Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Kwen Zan Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi. Oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů.
Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkyniští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinaké to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále? A nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil.
Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu, jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen, stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volů a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.
2: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadzan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
4: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
3: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu vrány, vidouce jejich zdechliny, začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za jeden denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
2: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
4: Tito lidé ze země Karadzan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublajchánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím, o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.
1: Ani to.

0: Bohem. Krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.